že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní The Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdím.

Na Banjo Jambory zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jambory.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Vickymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga a teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jamboree, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

0: už je z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.
1: Pěk.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, moc se na vás těším.
5: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit v úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně. Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starý, tedy vytesaný, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete. Tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Prahy, a na té budově nahoře stojí paní. Tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrip. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou. Takový takhle velikou zmrzlinu má v ruce. A vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový. A před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře. A člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník. Vždycky. I kuň se dá vycvičit. I kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, takhle odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u Dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli v odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem je ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: Asi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořádem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete ano. si predstaviť ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takovej nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že ses tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobre,
1: tak stačí.
5: Ďakujem a ano. Príjemný deň. Dovidenia.
3: Taky
1: děkujeme.
3: Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky zdravím. Pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super. To tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte jo, pejska.
3: Hezký den. Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu tedy italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, señor, no no, ma visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italský prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek ne partí. Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, Sava, Sava, Sava. Je fais fi. Bonjour, oh, très bien, la fille. Ah. De la carifio, même bien bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli pardon a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální. No, ano, je globální. Skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl na lpasí.
1: Na té chasi je končí pasí, on je že rien, papa, on je se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Doufám, že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy, ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry, i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda Dalibor Janda, bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat Bohumila Klepla, pokračování zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku dáte Bčko, humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04 a už jenom jedno číslo připomenu 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No, jo.
1: Tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy si háka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak mají ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří. Ne, to je shoda jmén.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humory Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A vám přeji. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albertovou. Zdravím paní Saský, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten
4: se
1: váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle a paní Saský, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Saský.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže
2: děkuji.
6: Přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno.
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Borešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale...
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Sesky, máte ráda
2: ještě,
1: sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bedovi Zelenkovi, proč tolik úrazů, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Byl strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska.
2: No,
1: teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapy, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo. Ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život o kolik? O 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatel.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková,
2: ano.
3: Povodová,
2: ano.
3: Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on
2: Ježiš,
3: byl takový písnat,
2: no,
3: básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To
3: no,
2: jste hodná.
3: Ale je to strašně dávno.
2: No, no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové, krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to. A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijeme si to na zahrádce.
4: Třeba, ať se vám stále daří...
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano, ale jo.
1: Jo.
2: Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povítejte.
5: Ano, ano, dobrý den, přeju vám pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešovo i vám.
2: Děkuji,
5: a pana Kostelku.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
5: Tak
1: zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
2: Ano, dobrý den, paní dobrý,
6: Burešová. Dobrý, přeji dobrý vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko. Mm-hmm. A všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno. Příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak. Díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit s ním. Tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Boru,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň z jedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: No, já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
8: Madame,
7: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné. To snad není možné.
9: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
9: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
9: Ani krok. Nepřibližujte se.
8: Proč mám kráčet?
9: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
9: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: No, samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
9: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.

0: Budeme tady spolu sami.
1: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti. Kláro.
0: Ne, život chystá nejrůznější překvapení.
1: Adolf s Dominem, já
0: ne,
1: to tušil.
0: Ne, no to já. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
1: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
0: Božák, on má se samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
2: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré. S paní Saský Budešovou těšíme se na vás. SMSky humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskie má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malé.

0: skvělý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
0: Jo,
1: už máme
0: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry.
0: No,
1: ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
2: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
3: Ještě jednou asi, že?
4: Ještě.
3: Pokračuj.
2: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní Humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Potravinová banka se přestěhovala z Letče do Světlé nad Sázavou. Donald Trump opět otočil, do Polska vyšle 5 000 amerických vojáků. Minulý týden přitom chtěl jejich počet naopak snížit. A bude jasno, později oblačno, s teplotami až 24 stupňů. Je pátek 22. května a jsou tady ranní zprávy s Jakubem Divišem. Oběť včerejšího útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici zasahovala kvůli pobodání. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala.
2: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
3: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice, svým zraněním podlehla.
2: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
4: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
2: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Potravinová banka na Vysočině má nové sídlo. Z pronajatých prostorů v Letči nad Sázavou se přestěhovala do vlastního zázemí ve Světlé nad Sázavou. Nachází se v třípatrové budově bývalé sklárny v Komenského ulici.
5: Přímo tady máme trvanlivky, teď se nacházíme.
6: A máte tady více prostoru na ty potraviny než v tom minulém?
5: Máme 100%, tady to máme daleko větší.
7: Pochvaluje se nový sklad pracovnice Marie Šilhanová. Z vlastního a většího zázemí je nadšená zakladatelka potravinové banky na Vysočině Iveta Krajcigrová-Vrbová.
8: Když jsme začínali před 13 lety, tak jsme pomáhali desítkám lidí, po pár letech stovkám a dneska už je to tisíce lidí, kteří dostávají potravinovou pomoc, což jsem hrozně ráda.
7: Dům včetně rekonstrukce vyšel na téměř 35 milionů korun. Časem nabídne i veřejnou galerii, vzdělávací centrum a kavárnu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na svém sociálním účtu.
9: Donald Trump vyslání 5 000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 000 vojáků, 10 000 z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Seechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulaliu. Nejlepší z Čechů, Třebíčan Jan Hirt, byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
1: Počasí.
0: Ve Velkém Meziříčí nebo v Havlíčkově Brodě je 6 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 10. Nebe nad Vysočinou je teď ráno skoro jasné, během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačnou nebo i zataženou oblohu. Večer ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Brna do Prahy mezi kilometry 144 a 143 u Velkého Meziříčí je uzavřený pravý jízdní pruh. Hezké ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Pokud jste se nemohli dočkat pátku, tak jste se dočkali. Máme pátek 22. května roku 2026. Hodiny na Českém rozhlasu Vysočina ukazují 5 minut po 5. hodině. Svátek má Emil, tak vám samozřejmě pánové z Českého rozhlasu Vysočina přejeme jen to nejlepší.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Až 300 kusů meteoritu během 8 minut zasypalo Jihlavsko v roce 1808 brzy ráno. Nejvíc jich spadlo v okolí Stonařova. Většina měla několik deka, avšak ten největší dokonce 6 kilo. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. I hned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do cely Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jim.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou 80 má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: 1 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Přejeme dobré páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Dnes čekáme na Vysočině alespoň po ránu skoro jasno. Během dne mraky přibudou. Má být oblačno nebo zataženo, večer oblačnosti ubyde. Teploty dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia.

Tady je Český rozhlas Vysočina, dospívali Monika Absolonová a David Dale, Budu tu stát. Monika včera měla svátek, tak dodatečně blahopřejeme. Dnes už je pátek 22. května. V Třebíči začne sedmý ročník dvoudenního festivalu pivní slavnosti. Vystoupí tam skupiny Škvor, Doga nebo třeba Valda Gang. Taky se přesuneme na Baziliku, respektive do divadla Pasáž, protože tam začne třídenní akce Svátek hudby s Václavem Hudečkem. Koncerty budou právě v divadle Pasáž i v bazilice svatého Prokopa. No a dnes je taky v Třešti na programu v Šumpeterově domě na programu přednáška Stanislava Nováka o fyzicích ve službách nacistů, o atomové bombě a projektu Manhattan. Začíná se v 17 hodin.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Mě si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Do studia Českého rozhlasu Vysočina přichází Jakub Děviš. Čekají nás krátké zprávy. Přejeme hezké ráno. Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
7: Oslavy stého výročí školy dnes začínají v Lipnici nad Sázavou. Už v 10 hodin vzdělávací zařízení odhalí kamenný pomník na své zahradě. Od 6 hodin večer pak bude v kostele svatého Víta za školu imše svatá. Program bude pokračovat o víkendu, třeba v sobotu dopoledne nabídne škola den otevřených dveří. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadů komise letos zvýší o 1,8%, loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámku. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem budou jednání, přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z Motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu nebo Španělska. Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili tak semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně. Ve finále je Nymburk, který postoupil po 4 utkáních přes Opavu. Na řadě je počasí, Jihlava 5 stupňů, ale Dukovany už 10. Nebe nad Vysočinou je teď ráno skoro jasné, během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Teď ráno jezdíte na silnicích bez nehod a my vám z Českého rozhlasu Vysočina přejeme bezpečný dojezd do cíle.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 5:33.

0: 5.39 v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Jsme rádi, že jste s námi. Přejeme všem dobrý den. Jožef Kolář si včera dopoledne pozval k mikrofonu ředitele základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě Jindřicha Macka. Řeč byla i o atraktivní akci, která je v rámci ZUŠ Open připravena na příští týden.
1: Tak my chystáme vlastně velké ZUŠ Open na Havlíčko-Brodsku v příštím týdnu. A ve středu 27. května na Havlíčkově náměstí, na vlastně venkovním pódiu na hlavní tribuně, tak budeme v čase od 14 do 16 hodin a možná i déle hrát k poslechu. Mm-hmm. A mě samotného od počátku vzniku festivalu jsem ho podporoval a vstoupil se do něj velmi aktivně, protože mě fascinovalo právě to, že můžeme cílit nejenom na lidi, kteří za námi vlastně přijdou a vědí o tom, že to bude. Ale pokud koncertujete na náměstí v odpoledním čase, tak zkrátka zastihnete i třeba někoho, kdo spěchá do banky si vybrat peníze, někoho, kdo si jde něco nakoupit, nebo si sedne na kávu a najednou se zaposlouchá a slyší zajímavé výkony a začne se zajímat, uslyší i tu tvorbu, kterou děti dělají.
0: To řekl v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina ředitel základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě Jindřich Macek. O víkendu se v Jihlavském amfiteátru koná mistrovství Evropy nejlepších dřevorubců současnosti Eurojack 2026. Jože Kolář si dnes po 11. hodině bude povídat s jednou z organizátorek Jacqueline Sílovou. Řeč bude o soutěžních disciplínách, ale i o tom, že se do soutěžního klání zapojují i dámy.

0: ve 6:45 za chvíli tady budou makovičky. Chodí děti na procházky ke studánkám. Irena Šrounová se jich na to už za okamžik zeptá.
1: Počasí.
0: Máme pátek, 22. květen, teď po ránu je na Vysočině skoro jasno, během dne mraky přibudou, má být oblačno nebo zataženo. Večer oblačnosti bude opět ubývat, teploty na Vysočině dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: potrubí. Tam mají takovou dílku a z toho vychází voda.
1: Voda z rybníka se třeba se tam udělá dírka a ta voda z toho začne vytýkat a udělá takové korítko.
0: Že má kyblík vodu a pak to tam nalije. Tam prochází ta voda třeba z tunelu.
2: Víte, co to je pramen?
1: V té oblasti je hodně té vody, že to tam teče. Podzemní voda a z toho vytýká nahoru a vznikne ta studánka. My jsme tam s babičkou nabírali vodu do kyblíku a odvezli jsme si to domů. Makovičky.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Vojáci nacvičovali obranu Dukovan. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Rektoři navrhují, aby jednotné testy zajistil stát. Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboli. A bude jasno, později oblačno, s teplotami až 24 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, hezké ráno. Třídenní vojenské cvičení skončilo v jaderné elektrárně Dukovany. Zaměřené bylo na její obranu před možným napadením. Zapojilo se do něj celkem 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany. Podle velitele cvičící jednotky Milana Němce se zaměřili i na hrozby, které přináší nový způsob boje.
8: Konkrétně cvičení SIGAR takové je zaměřeno na ochranu objektu kritické infrastruktury. Konkrétně v našem případě teda se jedná teďka o jadernou elektrárnu Dukovany. S tím, že jsme nacvičovali různé hrozby, které v podstatě jsou dneska, když to řeknu, postaveny na aktuálních scénářích, které se vlastně dějou, když to řeknu, v Evropě i mimo Evropu.
7: Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
9: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů, a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědy a technických oborů, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
7: Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboli na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Policie při rozhánění davu použila slzný plyn a varovné výstřely do vzduchu. Humanitární týmy v napadeném centru už znovu pokračují ve své práci.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
7: Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Výrazně se tak přiblížili postupu do čtvrtfinále a v tabulce skupiny ve Friburku se posunuli na druhé místo před český tým. S ním mají společné Slováci to, že také ztratili body se Slovinskem. Pokračuje útočník Oliver Okuliar, který v zápase jeden gól dal a dva přihrál.
10: Asi z jednej strany môžem súhlasiť, ale možno nám aj pomohla tá remíza alebo za tie dva body proti Slovincom, že sme si trochu povedali veci, ak sa majú zase, a sme spadli z tej hrušky a stále sme boli takí na váškach alebo, jak to povedať, na špičkách, ale to je dobré.
7: Ve druhém utkání ve Friburku vyhrála Kanada nad Norskem 6-5 v prodloužení a vede skupinu. V čele své skupiny jsou Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií. V Curychu také Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
0: Počasí.
7: V Pelhřimově teploměr ukazuje 8 stupňů, v Chotěboři nebo ve Žďáře nad Sázavou 6. Nebe nad Vysočinou je teď ráno skoro jasné, během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Se zúžením počítejte na D1 směrem do Prahy u Velkého Meziříčí, kilometr 144 až 143. Uzavřený je pravý pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Potravinová banka na Vysočině změnila adresu, přestěhovala se z Lečo nad Sázavou do nedaleké Světlé. Nové prostory si prohlédneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina po 6:45 s Veronikou Bartz-Vohradíkovou. Teď máme 6:05.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.

0: něco, co nám komplikuje život.
1: Stává se vám, že na čas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
0: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně, jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
1: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
0: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
1: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
0: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si ho můžete zapsat. 221 553 770.
0: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
0: Téma je Ztratili jsme čich.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: To byla Jitka Zelenková, když se narodíme 7:02.
1: Počasí.
0: Teď po ránu máme na Vysočině skoro jasno, sluníčko už se na nás usmívá, což je pozitivní, během dne ale přibudou mraky, čekáme oblačno nebo zataženo, večer pak ubývání oblačnosti a teploty mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam,

kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 9 minut před 6:30 pro nás má aktuální informace z dálnice D1 Jakub Diviš.
1: Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 ve směru na Brno u Velkého Meziříčí na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina se převrátil podvalník naložený auty. Je přes dva jízdní pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona se prodlužuje velmi rychle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Sklad, vzdělávací centrum nebo galerie. Tím vším disponuje nové sídlo potravinové banky na Vysočině. Doposud byla vlečina Cázavou v pronajatých prostorech. Nové vlastní zázemí našla ve Světlé nad Cázavou v areálu bývalé sklárny v Komenského ulici.
3: No, tak teď se nacházíme ve skladu, kde teda máme trvanlivé potraviny. Přímo tady máme trvanlivky, teď se nacházíme.
4: A máte tady více prostoru na ty potraviny než v tom minulém?
3: Máme 100%, tady to máme daleko větší. To nám právě vyhoví, že to je velký, že když nám najedou auta, máme to kam složit, ten když přijede, že jo, ten si to složí, ten si to tady nechá a my to potom si přebíráme po ním a uklízíme.
4: S pracovnicí potravinové banky Marii Šelhanovou vstupujeme do další místnosti v prvním patře.
3: Tady máme nový, tady, úplně nový. Tady máme nový chlaďák. Takže tady máme ten chlaďák. Ten se to může otevřít.
4: O, tak ten je opravdu velký. Jsou v něm jogurty.
3: No, to máme podle...
4: Zima. Co se ven?
3: Co nám jako navezou.
4: Tak vám moc děkuju.
3: Nemáte vůbec, ať rádo se stalo.
4: Teď vás nebudu zdržovat, teď vám přijelo zboží,
3: teď nám právě se přijelo, ano, nebudu se motat. Teď nám přijelo pečivo, který budeme vlastně teď tady dávat do pytlíku.
5: Vytvoří unikovou hru. Děti se stalo hrdiny, kteří musí dělat za svou umělou inteligenci trgovat, která chce vyhodit všechno zlo.
4: Ze skladů vede výtah do druhého patra, kde je zároveň i vzdělávací centrum. Úkoly pro děti přichystala Ivona Moravcová.
6: Tato úniková hra je, aby jsme představili dětem interaktivní formou problematiku plýtvání s potravinami, protože se u nás strašně moc plýtvá potravinami. Každý z nás, co se týče statistik, vyhodí 91 kilo potravin za rok, což je naprosto šílené číslo a chceme, aby jsme dětem ukázali, že jídlo má nějakou hodnotu a aby se s nimi neplýtvalo.
4: Ve třetím patře nového sídla banky je například galerie s desítkami obrazů od autorky Míly Doleželové. Do budoucna bude stejně jako vzdělávací centrum nebo chystaná kavárna přístupná veřejnosti. Ze Světlé nad Sázavou Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Světelsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Bee Gees, teď už jsou tu krátké zprávy a s nimi Jakub Diviš.
1: 6.30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Festival ZUŠ Open pokračuje na Vysočině dalšími akcemi. Dnes od 14 hodin startuje série venkovních i sálových vystoupení umělecká škola v Letči nad Sázavou. Od 18 hodin pak zazní duchovní hudba v podání žáků z celé Vysočiny v poutním kostele na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. V neděli se potom od 14 hodin připojí i umělecká škola v Náměšti nad Oslavou, která na tamní farní zahradě představí ukázky hudebního, tanečního a dramatického oboru. V loni v Česku přibyly asi 2000 nových dřevostaveb. V Česku se ale jejich podíl na celkovém počtu staveb pohybuje kolem 15% za posledních 10 let. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Podle developerů by jich ale mohlo přibývat. Od letošního roku se můžou v Česku stavit dřevostavby dosahující až 22,5 metru do výšky. Přesně před 80 lety v pankrácké věznici v Praze Kati popravili nacistického zločince Karla Hermana Franka. Vysoký velitel SS a policie byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, teror nebo třeba vyhlazení lidic a ležáků. Poprava Franka byla veřejná, přišlo se na ní podívat zhruba 600 lidí. Při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže palem olejných. Pojďme na sport. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili na ledě Caroliny 6-2. A nebe nad Vysočinou je teď ráno skoro jasné, během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer pak ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 ve směru na Brno u Velkého Meziříčí na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina se převrátil podvalník naložený auty. Je přes dva jízdní pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona se prodlužuje velmi rychle.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pomáhají s jídlem, s hygienou nebo s klienty hrají karty. Do domova pro mentálně postižené ve Zboží náhlí v Škobrodsku chodí na praxi odsouzené ženy z nedaleké věznice. V Česku přitom jde o vůbec první takovou aktivitu. Tak se tam v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli vypravíme. Teď je 6.33.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

0: Místo vězeňské cely péče o mentálně postižené. Odsouzené ženy ze světelské věznice chodí nově na praxi do domova ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Učí se tam práci v sociálních službách a připravují se na život po propuštění. Věznice ve Světlé nad Sázavou je první v Česku, která podobnou spolupráci navázala. Umožnila to změna zákona o sociálních službách z roku 2024, díky které mohou v těchto zařízeních zaměstnávat i některé lidi se záznamem v rejstříku trestů. Slovo už se 5 minut před 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina. Ve své reportáži bere Tereza Pešoutová.
1: Jde určitě o to se vlastně o klienty starat tak, že je koupené, že vlastně ty intimní služby, že jo, přibalování, jídlo, co se týče vlastně, když je volný čas, tak nějakou tu zábavu, hrajeme Člověče nezlobce.
2: Odsouzené ženy zrovna pomáhají s výdejem obědu, paní Markéta ale popisuje i další činnosti, na kterých se v domově ve Zboží podílí.
1: Určitě si myslím, že to je hodně velká zkušenost do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsme odsouzený, tak vlastně jsme strašně rádi. Chceme poděkovat paní ředitelce, že nám dala tu šanci. A určitě si myslím, že se dá napravit každý a do budoucna by to bylo úplně super, kdyby jsme mohli v našem místě bydliště dostat nějakou takovouhle práci.
2: Podobně jako Markéta vidí svou možnou budoucnost v sociálních službách i Šárka s Evou.
3: Je prostě na nich úplně skvělý vidět, když dají těma očima ten výraz, že mají radost, že vás vidí znova.
4: Určitě já bych chtěla dělat s dětmi, protože máme s manželem pěstounské péči s den. Je postižený, takže bych chtěla ve stacionáři nebo tak.
2: Odsouzené ženy teď představují velkou pomoc také pro domov ve Zboží. Zaměstnanců v sociálních službách je dlouhodobě nedostatek a každá pomocná ruka je tak podle ředitele domova Jana Tourka znát.
5: Když tito lidé prostě pracují a pečují o ty naše klienty, tak ti naši zaměstnanci zase mají víc volného času na to, aby prostě řekněme, tady se zvyšovaly aktivity volnočasové, že prostě se s tím jde na procházku, jde se prostě malovat, jde se což nějaká věc. To samozřejmě bomba pro nás. Jo. Už vlastně i vlastně z reakcí zaměstnanců vidíme, že si dovedem představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně.
2: S ženami, které teď na praxe do domova dochází, ale Jan Tourek do budoucna počítat nemůže. Nepochází totiž z Vysočiny.
5: To je o tom, že prostě pomáháme prostě nějakým velkým městům a podobným zařízením ve velkých městech, kde prostě ten nedostatek těch pracovníků v sociálních službách je opravdu akutní.
2: Domov ve Zboží tak teď funguje v uvozovkách jako tréninkové středisko pro odsouzené ženy, které naučí potřebné úkony v sociálních službách. Ředitelka věznice Monika Mišičková už ale zaznamenala i zájem dalších organizací.
6: Mají o to zájem ředitelé domů seniorů z Prahy, z Děčína, z Chomutova. Budou se stávat garanty té odborné péče v rámci praxi a dále chtějí navázat na spolupráci při zaměstnávání jak odsouzených žen, tak odsouzených mužů.
2: Celkem do domova ve Zboží dochází 10 odsouzených žen, které vedení věznice vybralo i na základě toho, jaký druh trestného činu spáchali, aby se na ně vztahovalo rozvolnění bez úhonosti. Ze Zboží Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 16:47.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Vysočina. O slovo se hlásí meteorolog Mojmír Martin. Dobré ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak nám řekněte, jaké máme ráno v kraji Vysočina.
2: Máme ráno slunečné, s teplotami od 6 do 12 stupňů. Chladnější zůstávají některá údolí.
0: Jak vypadá předpověď na dnešní den?
2: Celkem slunečný den s denním vývojem oblačností bez srážek, zpočátku tedy hodně slunečno, v průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost, postupně čekáme oblačno, případně až téměř zataženo. K večeru se bude kupovitá oblačnost rozpouštět, ale zároveň se od severozápadu bude nasouvat oblačnost vysoká, ta bude ale většinou průsvitná. 21 až 24 stupně budou nejvyšší odpolední teploty, foukat bude přes den místy mírný severní nebo severovýchodní vítr, jinak ten vítr bude slabý.
0: Jak vypadá předpověď na víkend?
2: Víkend bude ve znamení slunečného počasí, opět s denním chodem oblačností, takže v noci ráno většinou jasno nebo jen malá oblačnost, přes den potom kupovitá oblačnost, takže polojasno až oblačno, večer opět rozpouštění oblačnosti, zítřejší ranní teploty 10 až 7 stupňů, odpolední potom mezi 23 a 26 stupni. No a neděle by měla být o krapet teplejší, odpoledne až do 28 stupňů.
0: To předpovídá meteorolog Mojmír Martin. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Chlapi v hospodě si u piva povídají o všem možném i nemožném a jeden si najednou začne stěžovat. Hele chlapi, já už vážně nevím. Fakt nevím, co mám dělat. Venku je takový mráz, jo. Sněží, psa bys nevyhnal. Ale ta moje ženská pořád čučí tím oknem a čučí a čučí. No a co s tím jako chceš dělat? No já nevím, no. No jestli to takhle půjde dál, čověče, tak já ji snad budu muset pustit dovnitř.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Péči o předškoláky zvládnou v Černovicích za pomoci dětské skupiny kapacité 13 míst. Nová technologie pro chytré hospodaření s vodou odhalila v Plzni téměř 100 skrytých úniků. Donald Trump opět otočil, do Polska vyšle 5000 amerických vojáků, minulý týden přitom chtěl jejich počet naopak snížit. A bude jasno, později oblačno s teplotami až 24 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré páteční ráno přeje Jakub Diviš. Dětská skupina pro 13 dětí pomůže Černovicím na Pelhřimovsku zvládnout předškolní péči o místní děti. Její zprovoznění v tomto roce přijde v pravou chvíli, vysvětlil ve včerejším pořadu, o čem se mluví, starosta Jan Brožek z KDU-ČSL.
2: A věděli jsme, že v roce 26-27 nás čeká trošku baby boom, co se týče vytížení školky, což se potvrdilo. A my dneska vlastně máme tedy naplněnou dětskou skupinu, naplněnou přípravnou třídu, naplněnou mateřskou školu. A já jsem rád, že nejsme v situaci, že bychom museli někoho odmítnout.
0: Celý rozhovor, o čem se mluví se starostou Černovic, si poslechněte ze záznamu na stránce vysočina.rozhlas.cz. Nový chytrý systém pro sledování spotřeby vody v plzeňských městských budovách odhalil téměř 100 skrytých úniků. Inovativní technologie startupu Západočeské univerzity NextDrop funguje ve školách, technologickém parku TechTavr i v plzeňské zoologické zahradě. Detekuje úniky vody a v reálném čase upozorní na zvýšenou spotřebu. Tím snižuje spotřebu vody a přináší úspory v řádu 100 000 korun.
3: To, v čem je naše technologie unikátní, tak jsou data a algoritmy, která ty data vyhodnocují.
4: Chytrá technologie podle výzkumníka Františka Macha sleduje spotřebu vody, detekuje úniky a i hned na ně upozorňuje. To potvrzuje i ředitel správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.
5: Za mě to jsou potom 100 hektolitrů, když se to nasčítá za víkend.
4: Data chce město využívat například pro rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na svém sociálním účtu.
6: Donald Trump vyslání 5 000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 000 vojáků, 10 000 z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i 3 nováčci. Mladoboleslavský Christopher Kabongo, plzeňský Alexander Sojka a 27-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezóny debutoval v A-týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
7: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč, jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty a mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
1: Počasí.
0: Třebíči je na teploměru 7 stupňů, v Polné nebo v Telči 9. Nebe nad Vysočinou je teď ráno skoro jasné, během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer potom ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 ve směru na Brno u Velkého Meziříčí na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina se převrátil podválník dodávky naložený auty. Je přes dva jízdní pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona se prodlužuje velmi rychle, teď je to asi na 20 minut pro osobní auta. A řidiči už zjíždějí na Velké Meziříčí západ, jedou přes město, takže i silnice 602 v Meziříčí bude za chvíli s kolonami směrem na Brno. A kolony se tvoří taky na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu od 170. až na 196. kilometr. Osobním autem zastavíte jen místy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Výbuchy, střelba, kouř a sténání zraněných. I takové zvuky bylo možné v uplynulých dnech slyšet v areálu a okolí dukovanské jaderné elektrárny. Aktivní záložníci z teritoriální obrany tam nacvičovali její obranu před možným útokem. Tak k tomu cvičení se v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vrátíme po 7:45. Vrátit se můžete i k našemu dni otevřených dveří. V sobotu 16. května mezi 11. až 13. hodinou jsme vysílali písničky pro Vysočinu i se zpěvákem Petrem Kolářem, tak si z záznamu můžete poslechnout. Petr Kolář nám teď zaspívá i s Leonou Machálkovou.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Jedna z organizátorek, Jacqueline Sílová, se kterou si bude povídat Jože Kolář.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 22. května. Svátek mají soutěživí, horliví a pracovití chlapíci jménem Emil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Až 300 kusů meteoritu během 8 minut zasypalo Jihlavsko v roce 1808 brzy ráno. Nejvíc jich spadlo v okolí Stonařova. Většina měla několik deka, avšak ten největší dokonce 6 kilo. První derby na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konalo v roce 1921. Neslo název Cena československého hokejklubu. Německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank byl v pankrácké věznici popraven přesně před 80 lety. Muž odpovědný za tisíce životů našich lidí si den předtím vyslechl rozsudek smrti. I hned zažádal o milost ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského. Ten mu však poslal místo odpovědi do cely Bibli. 22. května 1946 ve 13 hodin a 37 minut kat navlékl K.H. Frankovi před 5000 diváky oprátku.
3: Good morning, Mr. Phelps.
2: Tom Cruise jako Ethan Hunt se pustil do první nemožné mise s nulovou šancí před 30 lety.
3: Ethan Hunt will be your point man as usual.
2: V roce 1996 měl premiéru první film z řady Mission Impossible.
3: Good luck, Jim.
2: Ve filmu si zahráli velké role i naši herci Marek Vašut a Karel Dobrý. Ostatně Praha se stala kulisami nejenom jedničky. Kulatou osmdesátku má dneska skladatel, jazzový hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: To byl zpěvák Elvis Presley, zavzpomínali jsme na něj 4:15, za chvíli Jelen a Magdaléna.
1: Počasí.
0: Na Vysočině máme po ránu skoro jasno, během dne ale čekáme oblačno nebo zataženo. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty na Vysočině se dnes dostanou na 21 až 24 stupňů Celsia. Pokud jste si v průběhu týdne už několikrát řekli, chci se podívat na rozhlasovou show, rozhlas jde za vámi, chci vyhrát vstupenky, ale doposud se vám to nepodařilo, tak máte jednu z posledních šancí. A to už v příští hodině dnešního Dobrého rána.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz.

0: Jelena Magdaléna, 7 minut před 7:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám všem krásný pátek. 3 dny nacvičovali v dukovanské jaderné elektrárně a okolí vojáci její obranu před možným napadením. Podobná cvičení se tam konají pravidelně. Jednou za 2 roky se do nich zapojují i aktivní zálohy. Kromě bojových operací trénovali vojáci i spolupráci se záchranáři.
1: Silnici v lesích nedaleko dukovanské elektrárny halí dým. Slyšet jsou nejenom výbuchy, ale také sténání raněných.
2: Pojďte mi pomoct!
1: Pomoc je ale okamžitě na místě. Zapojují se hlavně vojáci, ale také záchranka. Vojáci si tu vyzkouší nejenom ošetření, ale také transport raněných do nákladního automobilu. Tak čeho jsme to právě byli svědky?
3: Velitel cvičící jednotky, pan podplukovník Němec. No, v současné době jsme nacvičovali, když to řeknu, spolupráci s integrovaným záchranným systémem, konkrétně teda se záchrannou zdravotní službou. My jsme měli incident, že došlo k dopravní nehodě přesunujících se vojáků a potom jsme vlastně poskytovali první pomoc a vyžadovali si, když to řeknu, asistenci zdravotní záchranné služby.
1: To, co jsem teď viděl, ale byla pouze malá část celého toho cvičení. Vojáci jsou v Dukovanech už od úterý a ten rozsah toho, co tu dělají, je daleko širší.
3: Cvičení SIGAR takové je zaměřeno na ochranu objektu kritické infrastruktury. Konkrétně v našem případě teda se jedná teďka o jadernou elektrárnu Dukovany. S tím, že jsme nacvičovali různé hrozby, které v podstatě jsou dneska, když to řeknu, postaví na aktuálních scénářích, které se vlastně dějí, když to řeknu, v Evropě i mimo Evropu.
1: Do cvičení se zapojilo 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rád

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterie platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Dobré ráno, je 7:30.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Oslavy stého výročí školy dnes začínají v Lipnici nad Sázavou. Už v 10 hodin vzdělávací zařízení odhalí kamenný pomník na své zahradě. Od 6 hodin večer pak bude v kostele svatého Víta za školu imše svatá. Program bude pokračovat o víkendu, třeba v sobotu dopoledne nabídne škola den otevřených dveří. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadů komise letos zvýší o 1,8%, loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty a nebo výstavy. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně. Ve finále už je Nymburk, který postoupil po 4 utkání přes Opavu. Na řadě je počasí, Jihlava 9 stupňů, Náměšť nad Oslavou 11. Nebe nad Vysočinou je teď ráno skoro jasné, během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na D1 ve směru na Brno u Velkého Meziříčí připomínáme kolonu na konci kilometru, respektive na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina se převrátil podvalník dodávky naložený auty. Je přes 2 jízdní pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona se prodlužuje, teď je to asi na 15 minut pro osobní auta. Kolona kamionů už je teď od 138. kilometru. Podrobnosti přidává i náš zpravodaj.
5: Dálnice bude asi neprůjezdná, je tam jenom lehce se to dá projet přes tu benzínku, je to úplně zablokovaný ta dálnice, takže je to tam.
3: Sjíždět na Velké Meziříčí západ a objíždět to se nevyplatí. Silnice 602 na Brno v centru už je ucpaná. A nehodu máme hlášenou ještě ve Vladislavi směrem na Ciměř, tak buďte opatrní.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Robinem Šalamunem.
6: 3,5 minuty po 7:30 je tady skupina, která bude mít 3. července koncert v Jihlavě. Je tady Lucie a Klobouk Vexový. Přejeme vám všem pohodový den s Českým rozhlasem Vysočina.

0: tady nový den, je tady pátek s datem 22. května, máme 7.38, ladíte Český rozhlas Vysočina. O slovo už se hlásí Martin Písařík se svojí rubrikou Co v učebnicích nebylo. Vypravíme se do zvířecí zvíře za nejrychlejšími savci.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, to byla Madonna, která by začátkem letošního roku měla vydat své nové album. Za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina nabídneme další české písničky. Bude tu S růží, Lucie Vondráčková a Václav Neckář zaspívá o mýdlovém princi.
1: Počasí.
0: Je tady pátek, 22. květen a na Vysočině dnes po ránu máme skoro jasno během dne, ale čekáme oblačno nebo zataženo. Večer ubývání oblačnosti, odpolední teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů Celsia. Bude hezky, tak se s makovičkami vypravíme ke studánce, už za chvíli.

0: To byla Lucie Vondráčková a její růže v 7.48. Na Českém rozhlasu Vysočina už jsou s námi makovičky. Vypadá to, že dnes se napijeme vody ze studánky.
1: Makovičky.
2: Co je to studánka?
3: To je prostě taková kamenitá věc, ve které je voda.
4: Je to pití třeba pro zvířátka nebo pro lidi, kdyby neměli pití.
3: Ona tam je taková trubka, která to tam jako vede.
2: Kde se tam bere ta voda? Odkud teče?
3: Naprší tam.
4: Z potrubí. Tam mají takovou dílku a z toho vychází voda.
5: Voda z rybníka se třeba se tam udělá dírka a ta voda z toho začne nevytýkat a udělá takové korítko.
4: Že má kyblík vodu a pak to tam nalije. Tam prochází ta voda třeba z tunelu.
2: Víte, co to je pramen?
3: V té oblasti je hodně té vody, že to tam teče.
5: Podzemní voda a z toho vytýká nahoru a vznikne ta studánka. My jsme tam s babičkou nabírali vodu do kyblíku a odvezli jsme si to domů.
1: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Potravinová banka se přestěhovala z Letče do Světlé nad Sázavou. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Rektoři navrhují, aby jednotné testy zajistil stát. Americký ministr zahraničí poděkoval Česku za péči o Američana, který byl v kontaktu s ebolou. A bude jasno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Jsou tady zprávy, ve studiu je s nimi Jakub Diviš. Potravinová banka na Vysočině má nové sídlo. Z pronajatých prostorů v Letči nad Sázavou se přestěhovala do vlastního zázemí ve Světlé nad Sázavou. Nachází se v třípatrové budově bývalé sklárny v Komenského ulici.
3: Přímo tady máme trvanlivky, teď se nacházíme.
4: A máte tady více prostoru na ty potraviny než v tom minulém?
3: Máme 100%, tady to máme daleko větší.
5: Pochvaluje se nový sklad pracovnice Marie Šelhanová. Z vlastního a většího zázemí je nadšená zakladatelka potravinové banky na Vysočině Iveta Krajcigrová-Vrbová.
6: Když jsme začínali před 13 lety, tak jsme pomáhali desítkám lidí, po pár letech stovkám a dneska už je to tisíce lidí, kteří dostávají potravinovou pomoc, což jsem hrozně ráda.
5: Dům včetně rekonstrukce vyšel na téměř 35 milionů korun. Časem nabídne i veřejnou galerii, vzdělávací centrum a kavárnu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je totiž využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
7: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku. Takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
2: Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Sport. Čeští tenisté znají svůj program pro první kolo Roland Garros. Šampionka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková rozehraje pařížský Grand Slam proti Američance Baptistové, jak určil los.
8: Stejně jako pro další nejen české tenistky a tenisty, nejvýše je z nich nasazená Karolína Muchová. Tu na úvod Roland Garros čeká Ruska Zacharovová. Mužskou českou jedničkou je Jiří Lehečka, který se v prvním kole utká se Španělem Pablem Careněm. V Paříži nebude chybět ani lídr pořadí ATP, Jannik Sinner. Pokud Ital zvítězí, tak zkompletuje takzvaný kariérní Grand Slam. Mikuláš Jáša. Počasí.
2: Nebe nad Vysočinou je teď ráno skoro jasné a teploty se pohybují mezi 9 a 12 stupni. Během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer pak ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ve Vladislavi směrem na Ciměř máme hlášenou nehodu, tak tam dejte pozor. A na D1 do Brna čekejte kolony mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. Na konci mostu Vysočina na kilometru 144,5 se převrátila dodávka a podvalník blokuje oba pruhy. Projíždí se jen odstavným pruhem k benzínce. Kolona je teď asi na půl hodiny a velmi uspaná je i souběžná silnice 602, jak se to řidiči snaží objet přes Velké Meziříčí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 4,5 minuty po 8 hodině ladíte Český rozhlas Vysočina v pátek 22. května. Za chvíli se dostane ke slovu Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny v Pelhřimově, a pozve nás na muzejní noc.

0: To nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
1: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace a taky ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Máme pro vás dvě volné vstupenky na setkání Rozhlas jede za vámi, které bude ve čtvrtek 28. května od 19 hodin na zámku v Telči. Moderátor Aleš Cibulka přivítá farářku Martinu Viktorii Kopeckou, zpěváka Martina Chodůra a generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala. O volné vstupenky volejte právě teď na číslo 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: Rozhlas jede.

0: 6,5 minuty před 8:30 už se nacházíme pomyslně v Kněžicích. Volá paní Míla, vítejte na Českém rozhlasu Vysočina, přeji vám hezké ráno.
1: Dobrý den, taky hezké ráno.
0: Míla, o víkendu bude hezky, máte už nějaký program?
1: Jo, ani ne, vlastně jezdíme na kole s manželem tady po okolí Kněžic, jinak...
0: A tak ne, proč by jako, ne, sluníčko bude svítit ideální na kolo.
1: No, tady tak kolem víkendu, alejí, tady je krásně.
0: O víkendu na kole ve čtvrtek do Telče, asi autem, ne? Co vy na to?

0: No tak jsem samozřejmě, ráda, jste první na telefonu, takže od nás získáváte dvě vstupenky na roadshow Rozhlas jde za vámi. Připomínám, že ta se uskuteční ve čtvrtek v 19 hodin na zámku v Telči. Moderátor Aleš Cibulka přivítá farářku Martinu Viktorii Kopeckou a zpěváka Martina Chodůra, generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala, a v hledišti přivítá i vás, tak si to užijte.
1: No tak se těšíme.
0: Jsme rádi, že se těšíte, blahopřeji, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pokud i vy chcete na tuto show, máte jedinečnou možnost, ale už za peníze, vstupenky jsou na internetu. Jsi

0: To byla skupina Bonnie M v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina, teď už jsou tu krátké zprávy a Jakub Diviš.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Festival ZUŠ Open pokračuje na Vysočině dalšími akcemi. Dnes od 14 hodin startuje sérii venkovních i sálových vystoupení Umělecká škola v Letči nad Sázavou. Od 18 hodin pak zazní duchovní hudba v podání žáků z celé Vysočiny v poutním kostele na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. V neděli pak od 14 hodin připojí i Umělecká škola v Náměšti nad Oslavou, která na tamní farní zahradě představí ukázky hudebního, tanečního a dramatického oboru. Vloni v Česku přibyly asi 2000 nových dřevostaveb, v Česku se ale jejich podíl na celkovém počtu staveb pohybuje kolem 15% za posledních 10 let. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Podle developerů by ale jejich počet měl přibývat. Od letošního roku se můžou totiž v Česku stavět dřevostavby dosahující až 22,5 metru do výšky. Přesně před 80 lety v pankrácké věznici v Praze Kati popravili nacistického zločince Karla Hermana Franka. Vysoký velitel SS a policie byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, teror nebo třeba vyhlazení lidic a ležáků. Poprava Franka byla veřejná, přišlo se na ní podívat zhruba 600 lidí. Při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže palem olejných. Pojďme na sport. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili na ledě Caroliny 6-2. A nebe nad Vysočinou je teď ráno skoro jasné, během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer potom ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda se stala u Vesce na Třebíčsku a na D1 do Brna čekejte kolony mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. Na konci mostu Vysočina na kilometru 144,5 se převrátil podvalník. Teď už ho odtáhli na přilehlou benzínku a kolona by se měla za chvíli rozjet. A velmi ucpaná je i souběžná silnice 602, to jak se to řidiči snaží objet přes Velké Meziříčí. Nehoda je ještě taky předtím na kilometru 137, srazilo se osobní auto s dodávkou.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Mohou nedostatek lidí v sociálních službách vyřešit třeba pracovníci se záznamem v trestním rejstříku? Na to se za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zeptáme prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb, pana Jiřího Horeckého.
3: Dobré ráno

0: Organizace poskytující sociální služby dlouhodobě poukazují na nedostatek zaměstnanců a složitý nábor nových zájemců. Pomoci jim mimo jiné měla předloňská změna zákona o sociálních službách, která umožnila zaměstnávat i některé lidi se záznamem v trestním rejstříku. Jestli měla efekt, nebo zda pomáhají navýšit stavy například rekvalifikace, na to se budeme ptát prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb, pana Jiřího Horeckého. Vítejte na Českém rozhlasu Vysočina. Dobrý den.
1: Hezké ráno, díky.
0: Světelská věznice zahájila praxe pro odsouzené ženy v domově ve Zboží. Postupně jedná i s dalšími organizacemi. Je rozvolnění bez úhonosti cestou, jak získat více zaměstnanců v sociálních služeb? Mají o ně poskytovatelé zájem?
1: Určitě je to cestou, není to recept na to, aby v České republice už nebyly neobsazená nebo dlouhodobě neobsazená místa. Zde se bavíme zejména o pracovních pozicích pečovatelů, pečovatelek, nikoli v těch vyšších. A tam je u nich výhoda, že ta jsou poměrně nízkoprahová, to znamená, pracovat na těchto pozicích může kdokoliv, kdo nemá, jak jste uvedl, záznam v rejstříku trestů, který je spojen s výkonem toho povolání v sociálních službách a má dokončené základní vzdělání a ostatní kurzy a kvalifikaci si může doplnit během 12 měsíců, takže zájem o to je, ale samozřejmě jsou tam i předsudky, a to předsudky na obou stranách, nebo obavy také na obou stranách, a proto je potřeba i o tom mluvit a ukazovat příklady dobré praxe, že to jde, že to má smysl.
0: Jak to tady vidíte, je obecně náročné získat pracovníky do sociálních služeb?
1: Je náročné je získat, je náročné je udržet, je tam větší fluktuace než obecně v České republice. Je to samozřejmě trochu regionálně odlišné, záleží na tom, jestli je to na malém městě, ve větším městě, jaká je situace tamnější na tom trhu práce. Nicméně je to práce, která i dává řadě lidem smysl, když jsme se jich doptávali, proč vlastně to dělají, tak samozřejmě jeden z těch důvodů je mít práce, za kterou někdo dostává mzdu nebo plat, ale ve většině případů i ten obsah té práce a ta náplň a to, že někdo někomu pomáhá, tak dává smysl. Dokonce, když jsme se ptali i těch žen, které končí ten výkon toho trestu a už se ohlížejí nad nějakým povoláním, tak i toto označovali, že by je to zajímalo. A když jsme se doptávali, nebo kolegové se doptávali, proč, tak byl jeden z těch důvodů, že by třeba chtěli něco vrátit té společnosti, někomu pomáhat, být pro někoho tady a tak dále. Takže smysl to má, je potřeba vysvětlovat, že to možné je. My jsme rádi, že ta změna v tom zákoně proběhla, my jsme ji navrhovali. Chtěli jsme, aby to bylo stejné jako ve zdravotnictví, aby jsme zbytečně nevyloučili z těch povolání někoho, kdo by měl zájem a kdo nepředstavuje žádné riziko.
0: Každopádně organizace poskytující sociální služby často hlásí nedostatek zaměstnanců. V budoucnu jich bude potřeba čím dál více. Jsou nějaké rozdíly mezi regiony v Česku nebo jsou volná místa po celé republice?
1: Jsou rozdíly, ale volná místa jsou po celé republice. My děláme průzkum posledních 6 let. Můžu říct, že chybí dlouhodobě teď necelých 3000 zaměstnanců v celé republice. Nejvíc je to zhruba nějakých 1450, teď podle posledního průzkumu, který byl na konci roku 25 a právě na pozici těch pečovatelů, pečovatelek, ať už domovů pro seniory nebo v nějakých terénních pečovatelských službách či službách osobní asistence. A ta situace je nejhorší v Praze a Středočeském kraji, protože tam je nízká nezaměstnanost a protože je tam konkurence i v řadě jiných povolání a zaměstnání v oblasti služeb, které nám v tomto konkurují, a je lepší v některých třeba moravských regionech, kde ta nezaměstnanost není taková. Takže je to regionálně odlišné a prakticky to kopíruje tu mapu trhu práce v České republice, ale není kraj, řekněme, kde by nechyběli ti pracovníci.
0: A máte nějaký způsob, jakým by bylo možné do sociálních služeb nalákat více pracovníků?
1: Ty důvody, proč chybí pracovníci nejenom v České republice, ale v celé Evropě, potažmo na celém světě, tak se posledních 10-15 let analyzovaly a snažíme se i s kolegy ze zahraničí zjistit, jaké jsou ty důvody, a prakticky jsou 3 nebo 4. Ten jeden, že ta práce stále ještě nedostatečně odměňována ve všech zemích Evropy, kromě jedné, je to pod úrovní průměrné mzdy, takže ty sektorové platy a mzdy jsou poměrně nízké. Je to práce, která je náročná fyzicky i psychicky člověk je konfrontován s nějakou lidskou bolestí, nemocí, utrpením, závislosti na cizí pomoci a podobně. Je to práce, kde je ne tak úplně velký kariérní růst, tak jako třeba v jiných odvětvích, nebo jako třeba ve zdravotnictví, tam je to lépe propracováno, nejenom v České republice a v Evropě. A ten čtvrtý důvod je to vnímání té práce a prestiže. Práce ve zdravotnictví a školství je dlouhodobě například vnímána jako prestižnější. Ta práce v sociálních službách, řada lidí třeba úplně přesně neví ani, co to je, co si pod tím představit, ale posledních 10 let se to řadí, teda daří zlepšovat i v kontextu toho, jak se často mluví o stárnutí populace, jak se často mluví o tom, že tyto služby a ty zaměstnanci zejména v těch službách budou potřeba, že se bez nich neobejdeme.
0: To říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8.49. Počasí. Čeká nás dnešní víkendová předpověď, postará se o ní meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
1: Pěkné ráno.
0: Tak se zaměříme na ten dnešní den, jaký bude?
1: Měla by být postupně většinou oblačný, to znamená, ta jasná obloha úplně nevydrží a to oblačno bude tvořeno většinou kupovitou oblačností. Ta se k večeru bude postupně rozpouštět, ale od severozápadu bude přechodně přibývat oblačnost těch nejvyšších pater a ta bude naštěstí většinou průsvitná, takže by sluníčko mělo vydržet svítit po celý den a dnešní maximální teploty se z těch, co teď mají maxima kolem 17 stupňů Celsia, vyšplhají na maxima mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Tak to vypadá snad na hezký pátek. Jaký bude víkend?
1: Víkend bude v podstatě pěkný, počasí to bude s denním vývojem oblačnosti, většinou slunečné, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a večer zase se bude postupně rozpouštět. V neděli ovšem očekáváme odpoledne a i možnost přeháněk, případně i bouřek, to bude postupovat od severu a během a potom noci na pondělí by přeháňky měly odeznít a i tak by teploty v sobotu měly vyšplhat mezi 22 a 26 stupňů Celsia a v neděli mezi 24 a 28 stupňů Celsia.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a přeju hezký pátek i celý víkend. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 9 minut před 9 hodinou se od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Robin Šalamon. Po 9 hodině s vámi bude Juža Kolář. Já se na vás budu těšit opět v pondělí v 5 ráno.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Řekni fór.
1: Chlapi v hospodě si u piva povídají o všem možném i nemožném a jeden si najednou začne stěžovat. Hele chlapi, já už vážně nevím. Fakt nevím, co mám dělat. Venku je takový mráz, jo. Sněží, psa bys nevyhnal. Ale ta moje ženská pořád čučí tím oknem a čučí a čučí. No a co s tím jako chceš dělat? No já nevím, no. No jestli to takhle půjde dál, čověče, tak já ji snad budu muset pustit dovnitř.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vojáci nacvičovali obranu Dukovan. Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Rusko už zřejmě plně kontroluje dvouměstí Pokrovsk a Mirnograd v Donbasu. A bude jasno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý den. Třídenní vojenské cvičení skončilo v jaderné elektrárně Dukovany. Zaměřené bylo na její obranu před možným napadením. Zapojilo se do něj 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany. Podle velitele cvičící jednotky Milana Němce se zaměřili i na hrozby, které přináší nový způsob boje.
2: Konkrétně cvičení SIGAR jako takové je zaměřeno na ochranu objektu kritické infrastruktury. Konkrétně v našem případě teda se jedná teďka o jadernou elektrárnu Dukovany. S tím, že jsme nacvičovali různé hrozby, které v podstatě jsou dneska, když to řeknu, postaveny na aktuálních scénářích, které se vlastně dějí, když to řeknu, v Evropě i mimo Evropu.
0: Oběť včerejšího útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici zasahovala kvůli pobodání. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovali.
3: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice, svým zraněním podlehla.
3: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
5: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
3: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
6: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvouměstí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropily, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci. Mladoboleslavský Christophe Kabongo, plzeňský Alexander Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezóny debutoval v A-týmu Sparty.
1: Počasí.
0: Teploty v kraji rychle rostou, třeba ve Velkém Meziříčí už je 14 stupňů, v Novém Rychnově 15 a v Moravských Budějovicích 17. Během dne přibude mraků a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer potom ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 už se rozjíždí kolona u Velkého Meziříčí, kde se ráno převrátil přívěs. Teď se budou auta přesouvat směrem k Brnu, kde už teď je kolona na 178. kilometru. Přejeme vám bezpečnou předvíkendovou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krátce po 9. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina s otázkou. Máte raději sladká jídla nebo masitá? Přiznám se, že já jsem všežravec, klidně si dám grilovanou krkovičku a potom nějaký zákusek. A právě o takovém zákusku budou dnešní dobroty Dáši Kubíkové už za pár minut. Jen si to představte, šlehačka s tvarohem a vanilkovým cukrem. Skvělá ozdoba na palačinky. Dáša Kubíková za chvíli řekne víc.
8: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: Hey Jude, přivolá legendární kapela Beatles, za chvíli Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív, teď si jdeme dát něco dobrého.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: A tu dnešní dobrotu si můžeme dát buď o víkendu jako pozdní snídani, pěkně si poležet a pak si nechat přinést do postele čerstvé palačinky, nebo si je necháme po obědě jako sladkou tečku. Každopádně ty dnešní budou krásně nadýchané.
2: Oblíbená jídla většinou vaříme stále dokola. U nás tedy určitě a většinou nás neomrzí. A tak je to i s palačinkami. Ráno, v poledne, večer, v pátek i ve svátek můžeme je kdykoliv. Svůj recept už máme, ať vaří kdokoliv z rodiny, a je v něm pro rychlejší a snadnou přípravu prášek do pečiva. Ovšem v krásně nadýchaných palačinkách od Milady Svobodové z Bystra z Budky do Brůdky na samém okraji Třebíče prášek do pečiva nenajdeme.
3: Já dělám palačinky, které jsou trošičku víc nadýchané, než jsme zvyklé. Takže palačinku, kterou začínáme klasicky vajíčko a mléko, já rozdělím vajíčko na bílek, žloutek. Ten bílek si vyšlehám. Pak už klasicky udělám těsto, žloutek s mlíkem rozšlehám, do toho dám mouku hladkou a polohrubou na půl, v takové konzistenci, aby to nebylo příliš husté, ale samozřejmě ani moc řídké. Přesně ta konzistence akorát. No a pak už do toho namíchám ten bílek bez prášku do pečiva, opravdu to nakypří jenom ten bílek a udělám z toho krásné palačinky, které promažu buď to marmeládou nebo smetanovým krémem, šlehačka tvaroh s vanilkovým cukrem. Co kdo má rád?
2: Palačinky jsou skvělé i se samotným džemem, ale když si podle paní Milady Svobodové přidáme i vyšlehanou smetanu s tvarohem, oslazenou vanilkovým cukrem, není potřeba už vylepšovat vůbec nic. Tak si také dejte a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Hlavní cena naší velké jarní soutěže, zahradní traktorek, už je u své majitelky. Jak to vypadalo při předávání, to se dozvíte v pátečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kapela Poetika, její půlnoc v pátečním dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, tak vám jistě neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý měsíc duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktorek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se stala Marie Fenešová z Karlových Varů a takhle probíhalo včerejší předání.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby, jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
1: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
5: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
1: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
1: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu, hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
1: Tatínek, rozhodně tatínek, ale samo si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
1: děkuji.
6: Nejlepší.
1: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
1: Ano.
2: Tak. Sešlápnete brzdový pedál.
1: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
5: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktýrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
5: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
1: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
5: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
1: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
5: Budete mu nějak říkat?
1: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
5: Nejvíc nadšený z celé rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
5: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
7: Kráska. A má je bude sedět pleti, to je červená.
5: Splněný sen jarní.
7: Jo.
5: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
8: Velká jarní soutěž.

0: A po desáté nám dospívala v pátečním dopolední Českého rozhlasu Vysočina Ilona Čáková. Malý vůz, tak se jmenovala ta písnička. Stříček Google i umělá inteligence říkají, že synonymum je slovo nebo slovní spojení, které má stejný nebo velmi podobný význam jako jiné slovo. A synonymum pro slovo síto pro nás připravil v pořadu Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o tom, jak se také říkávalo sítu. Síta sloužila k čištění, třídění a prosévání sypkých potravin, hlavně mouky. Byla od nepaměti rozmanitá podle toho, co se mělo prosévat. Bylo síto žitné, koukolné, na mouku, ale objevovaly se i názvy jiné. A že jich po království českém bylo požehnaně. Ve slovnících 19. století najdeme také podoby nářeční, jako sejto, sajto, sejtko, ale také řičice, říčice, řídčice, řešeto, řešítko, řešato, řešátko, říč, podsívadlo, drmlík, cídice, koukolka, polokoukolka, stoklaska, hrachovka, prachovka, ouhrabečnice, žíbro, žíberko, žejbrovina, přetak či lejstřík. To všechno bylo síto, v běžné mluvě sejto, ale ve východních Čechách tok. Nepředstavujme si ale to, co dnes máme možná všichni doma, tedy sítko na sypaný čaj. Za našich pradědů mělo síto průměr aspoň 30-40 cm a skládalo se, z jak jest psáno, plochy dírkované a dřevěným lubem opatřené. Z hlediska funkce se rozlišovaly dva hlavní typy. Síto na mouku, užívané ke kuchyňským pracím, a síto na obilí, určené k čištění zrna po výmlatu. Oba typy bývaly tvarově přibližně stejné. Síto na mouku ale bejvávalo menší a mělo podstatně hustší pletivo. Plášť byl z dřevěné dýhy, válcovitě stočené, s konci přeloženými přes sebe a spojenými hřebíčky, drátem nebo prošitými provázkem. Pletivo, skrz které se prosívalo, se nejčastěji vyrábělo z drátu, strun i žíní. Některé doklady hovoří i o řídkém plátnu. Pro zpevnění byl někdy pod pletivem napnut jeden či několik drátů. No a příště v pondělí o tom, jak to bylo před válkou.
1: Bejvávalo.

0: Taky znáte to přísloví, že když se nechce, je to horší, než když se nemůže. Jak vydržet u takového cvičení, tak o tom bude dnešní minuta pro zdraví. Za pár minut v pátečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Jožek Kolář přeje hezký poslech.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: pro zdraví.
1: Třeba si posluchači zvykli si vždy v pátek zacvičit. Jak vydržet u pohybových návyků?
2: Je to podobné jako s každými jinými návyky. Když se dělají nějakou dobu, nemusí překonávat takový ten startovací odpor. A ideálně je mít to spojené s nějakým konkrétním pravidelným časem, nebo je mít navázané na nějakou činnost. Ale může to být také třeba po toaletě nebo po ranním čištění zubů, si uděláme nějaký protahovací cvik. A dneska bych chtěla připomenout, že velký význam má pravidelný předklon. A nemusím dosáhnout prsty až na zem. Ale na chvilku v tom předklonu vydržet a nechat váhu vlastního těla, která mu pomůže v tom protažení.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A za chvíli trošku změníme téma. Potravinová banka na Vysočině změnila adresu. Přestěhovala se z Leče nad Sázavou do nedaleké Světlé. Do jejich nových prostor vás zavedeme za pár minut reportáži.

0: Sklad, vzdělávací centrum nebo galerie. Tím vším disponuje nové sídlo potravinové banky na Vysočině. Dosud byla Vlčina Sázavou v prnatých prostorech. Nové vlastní zázemí našla ve Světle nad Sázavou v areálu bývalé sklárny v Komenského ulici.
1: No, tak teď se nacházíme ve skladu, kde teda máme trvanlivé potraviny. Přímo tady máme trvanlivky, teď se nacházíme.
2: A máte tady více prostoru na ty potraviny než v tom minulém?
1: Máme 100%, tady to máme daleko větší. To nám právě vyhovuje, že to je velký, že když nám najedou auta, máme to kam složit, ten když přijede, že jo, ten si to složí, ten si to tady nechá a my to potom si přebíráme po ním a uklízíme.
2: S pracovnicí potravinové banky Marií Šelhanovou vstupujeme do další místnosti v prvním patře.
1: Tady máme nový, tady, úplně nový, tady máme nový chlaďák. Takže tady máme ten chlaďák, ten se to může otevřít.
2: O, tak ten je opravdu velký, jsou v něm jogurty.
1: No, to máme podle...
2: Zima. Co se ven?
1: Co nám jako navezou.
2: Tak vám moc děkuju.
1: Nemáte vůbec, ať rádo se stalo.
2: Teď vás nebudu zdržovat, teď vám přijelo zboží,
1: teď nám tak právě se přijelo,
2: ano, nebudu se motat.
1: Teď nám právě přijelo pečivo, který budeme vlastně teď tady dávat do pytlíku.
3: Vytvořili unikovou hru. Děti se stanou hrdiny, kteří musí pojat za svou umělou inteligenci programát, která chce vyhodit všechno živo.
2: Ze skladů vede výtah do druhého patra, kde je zároveň i vzdělávací centrum. Úkoly pro děti přichystala Ivona Moravcová.
4: Tato úniková hra je, aby jsme představili dětem interaktivní formou problematiku plýtvání s potravinami, protože se u nás strašně moc plýtvá potravinami. Každý z nás, co se týče statistik, vyhodí 91 kilo potravin za rok, což je naprosto šílené číslo a chceme, aby jsme dětem ukázali, že jídlo má nějakou hodnotu a aby se s nimi neplýtvalo.
2: Ve třetím patře nového sídla banky je například galerie s desítkami obrazů od autorky Míly Doleželové. Do budoucna bude, stejně jako vzdělávací centrum nebo chystaná kavárna, přístupná veřejnosti. Ze Světlé nad Sázavou, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Světelsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Jim si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Deset hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
7: Světelská věznice školí trestané ženy na práci v sociálních službách. Americký ministr zahraničí poděkoval Česku za péči o Američana, který byl v kontaktu s ebolou. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. A bude oblačno a teploty až 24 stupňů. Poslechněte si zprávy s Jakubem Divišem. Profesní kvalifikaci na pracovníka v sociálních službách ukončí v červnu prvních 10 odsouzených žen ze Světlé nad Sázavou. Tamní věznice je první v Česku, která propojila teoretické vzdělávání s praxí v domově ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Podle ředitelky nápravného zařízení Moniky Myšičkové jde o reakci na změnu zákona o sociálních službách, která umožňuje zaměstnávat i lidi se záznamem v trestním rejstříku.
8: Ve spolupráci se správním oddělením jsme studovali rozsudková data, posuzovali ten druh toho trestného činu, který samozřejmě nesmí být proti lidem, kteří jsou závislí na pomoci. A podle toho jsme vlastně potom vybírali. Zájem byl obrovský, asi 70 žen, ale z toho jsme tady museli vybrat jenom tu úzkou skupinku do těch 10 žen.
7: Dostatek pitné vody pro obyvatele bude v budoucnu možné získat jen propojením vodárenských soustav. V pořadu O čem se mluví, to za nevyhnutelné označil starosta Černovic Jan Brožek z KDU-ČSL. Pro Západ a jich Pelhřimovska proto samosprávy prosazují vznik vodárenské trasy, která spojí Pacov, Černovice, Kamenici nad Lipou, Žirovnici a Božejov s Pelhřimovem. Obce na trase se tak v příštích desetiletích dostanou ke zdroji z vodní nádrže Želivka, doplnil Brožek.
9: V podstatě se zokruhuje de facto celý jih okresu Pelhřimov. Ty náklady jsou obrovské. Dneska jsou počítány na zhruba 700 milionů korun.
7: Celý rozhovor, o čem se mluví se starostou Černovic, si poslechněte ze záznamu na stránce vysočina.rozhlas.cz. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit v podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
10: Sie verkörpert auch die Erwartung, an politische Zuverlässigkeit.
11: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik, v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
7: Hokejisté Caroliny na úvod finále východní konference playoff NHL poprvé v letošních bojích o Stanley Cup prohráli. Do vedení 1-0 na zápase jde Montreal po výhře na ledě Hurricanes 6-2, kterou podpořil 25 úspěšnými zákroky taky brankář Jakub Dobeš.
0: Počasí.
7: V Polné nebo v Telči je teď 16 stupňů, v Třebíči 18. Nebe nad Vysočinou je teď skoro jasné, během dne ale mraků přibyde a čekáme oblačno nebo zataženo. Večer potom ubývání oblačnosti a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Mezi Přibyslaví a Utínem se stala nehoda, dejte tam pozor. A pokud jedete po D1 do Brna, počítejte před Brnem se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Venku krásně svítí sluníčko, víkend máme za dveřmi, no co víc si přát. Doufám, že máte dobrou náladu, kterou umocní i poslech vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Krátce po 10. hodině vám přeji příjemný a pohodový poslech. Vzpomenete si ještě, co jste dělali, když vám bylo 18? Chtěli jste se třeba stát divadelním režisérem? V příběhu z Vysočiny vám představíme někoho, kdo to dokázal už v těch 18 letech.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
12: A samozřejmě nechybí ani příjemná pohodová muzika. Tohle je Petr Novák se zásadní otázkou. Co je to láska? Tak ať se vám líbí.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Není to tak dlouho, co byla Saša Uherková nejmladší členkou ochotnického souboru divadelka Dix z Chotěboře. Uplynulo pár let a ve svých 18 letech si vyzkoušela své kolegy režírovat. A dnes má v Chotěboři premiéru další představení, které nejen sama režíruje, ale přišla i s námětem a v představení Gryhut hraje, zpívá a doprovází se na kytaru.
2: Je snadné zdát se neviditelnou, když ti pořád opakují, nejsi nic. A jediné, co ti připomíná, že jsi naživu, je tvá budoucí sérč.
3: Saša Uherková, vychystáte svoje představení. O co půjde?
4: Já jsem si vzala texty od autorky Rupy Kaur. Ona sama si prošla špatnými zážitky v dětství. Píše o tom, jak se z toho dostávala postupně. Já jsem si z toho vzala inspiraci. Brala jsem texty z knížky Mléko a med. Každá žena si něčím takovýmhle jako ve svém životě projde a musí řešit vztah ke svým rodičům, ke svému vlastnímu tělu. A zároveň jsem chtěla to propojit s hudbou, takže jsem použila písničky Taylor Swift v instrumentální, tak zpívané nebo hrané podobě.
5: Jsem tvoje dcera. Vím, že tohle klábos není jediný způsob, jak mi říct, že mě máš rád. Ale pošlapal si mě. A teď chceš, abych vstala a předstírala, že se nic nestalo.
3: Jak je možné, že tak mladý člověk jde jednak z kůží na trh a jednak si vybere tak těžká témata?
4: Divadlo dělám už někdy od svých 13 let a je to pro mě forma sebevyjádření a zároveň to chci v budoucnu studovat. A vlastně to není ani moje první režijní záležitost, už jsem režírovala 10 malých černoušků, tak jsem se chtěla opřít do něčeho osobnějšího a spojit režii a herectví, což v oboje mám hrozně moc ráda.
3: Jaký v tom je rozdíl? Režírovat světoznámou detektivku a potom něco tak osobního. A hlavně režírovat lidi, kteří by mohli být věkem vaši rodiče.
4: To mě strašně děsilo. Já jsem se hrozně bála, že nikdo nebude mě chtět jako poslouchat, nebo že to bude hrozně náročný, ale všichni byli hrozně hodní. Přistupovali k tomu tak prostě si režisérka, dělej, co musíš a všichni jako mě respektovali. No a rozdíl, když jsem pracovala s těma lidma, musím taky respektovat jejich hranice nějaký a snaha něco, co už jako takhle existuje, nějak to zrenovovat a udělat moderní a zajímavý pro ty diváky.
3: Co pan Chalupa, ten to tady vždycky režíroval, no. Jaké to bylo?
6: No, docela zajímavá zkušenost. Myslím si, že jsem byl pokorný, Sašo, co? Ale musím říct, že to ve mně bublalo kolikrát, ale nedovolil jsem si říct půl slova, protože klobouk dolů před člověkem v tomhletom věku, jo, co dokázala, já fakt nemám slov.
3: Já se jdu zeptat maminky, kde se to bere v Saše? Tolik talentu.
7: Ona vždycky měla takovej divadelní talent. Ráda vystupovala a i jsem si myslela, že tou cestou jakoby půjde. Ráda tančila, hejbala se a režíruje nás doma v

0: Schotě Boře, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: No a pokud vás ukázky zaujaly a nemáte to do Chotěboře daleko, premiéru má představení Saši Uherkové dnes v 19 hodin v podkroví knihovny Ignáta Hermana.
2: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Keby bylo něco.

0: Praha pohodové muziky z 80. let určitě neuškodí, co říkáte. Every Time Vytáč a Maggie Reilly na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Lipnická základní, mateřská a základní umělecká škola si připravili na dnešek a celý víkend bohatý program. Slaví totiž 100 let školy v současné budově. Na oslavy se jel podívat i regionální stopař. S Adélou Zachovou se za malou chvíli spojíme v našem vysílání.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas jede.cz.

0: Kapela Krištof Tomášku se jejich cesta doznívá v pátečním dopoledni v 10 hodin 23 minut.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: 100 let školy v současné budově slaví základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola v Lipnici nad Sázavou. Můžete se přijít podívat na zajímavá místa v budově, na která se běžně nedostanete. Absolventi školy zase mohou přijít zazpomínat na školní léta. Oslavy už začaly a my tam máme regionálního stopaře Adélu Zachovou. Dobré odpoledne, jak to v Lipnici právě teď vypadá? Co se tam odehrává?
2: Krásné dopoledne, já jsem na školní zahradě, kde se v 10 hodin vlastně zazněla slavnostní fanfára a potom bylo slavnostní odhalení pamětního kamene, který vypadá jako takový pařez stromu s číslovkou 100 a má symbolizovat kořeny, které nás drží už celé století pohromadě. A také tu promluvili pan starosta, paní ředitelka. Ve svých proslovech právě zmínili, že ten pamětní kámen symbolizuje minulost, přítomnost i budoucnost. No a na tuhle akci se přišla podívat celá škola, takže se to tu doslova hemžilo dětmi, no a také dorazili absolventi nebo i bývalí učitelé. No a potom ještě v 18 hodin večer bude v Lipnickém kostele svatého Víta mše za školu na poděkování.
0: Už bylo řečeno, že si připomínáme 100 let školy v této budově, ale jak to bylo kdysi v Lipnici se školou?
2: Ta byla založena už roku 1396 Vilémem z Landštejna, který podporoval vzdělávání poddaných. No a škola pak několikrát změnila sídlo i budovu od malé jednotřídní školy u kostela až po větší obecní školu s několika třídami. A ve 20. letech 20. století Lipnice začala usilovat o zřízení právě měšťanské školy, aby děti z Lipnice i z okolních obcí měly vyšší vzdělání. A město koupilo zámek, upravilo ho a měšťanská škola pak byla slavnostně otevřena 29. srpna 1926.
0: Na co se mohou návštěvníci těšit během víkendu? Určitě budou nějaké oslavy.
2: Budou.

0: Zítra dopoledne od 8 hodin do 10:45 můžete přijít na den otevřených dveří a prohlédnout si školu nebo nahlédnout i do kroniky. Hned po skončení dne otevřených dveří si žáci základní a základní umělecké školy připravili hudební vystoupení. V 11 hodin se slavnostně otevře naučná stezka po stopách minulosti i současnosti. No a ještě v neděli v 17 hodin vše zakončí pěvecký sbor základní umělecké školy v kapli hradu Lipnice.
1: Říká Adela Zachová, náš regionální stopař, která se nám přihlásila z Lipnice na Sázavou, kde slaví 100 let provozu v budově tamní školy. Děkujeme a hezký den.
0: Také děkuji, hezký den.
2: Regionální stopař.
0: Zatím děkuju, nashledanou.

0: Abych tu žil, zpíval Michal Tučný. Za chvíli Jiří Korna, jeho Robinson. Teď něco mouder. Citron, voda a minuta času. Babské rady vás naučí ranní rituál, který povzbudí vaše trávení i zajistí svěží vzhled.
1: Babské rady.
2: Citronová šťáva s vodou patří k jedněm z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: A v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se nejvíce líbil v roce 2021 posluchačům. Tentokrát nám ho připraví herečka a naše kolegyně Naďa Konvalinková. Podrobnosti řekneme za chvíli.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Selouta. Samá krásná slova. Nejlepší recept roku 2021 podle posluchačů. A kdo ho bude připravovat? Herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Patrik rozehnal se za ní, vypravil domů.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
4: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
1: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou a můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
1: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého, něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
1: Je, promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmul.
1: No, já se rozhlasově.
4: To taky.
0: A jak se to Patrikovi podařilo sejmout, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na kozičkový dezert najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz a hned dostanete chuť si to připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Škola v Lipnici nad Sázavou slaví 100 let. Rodinných domů ze dřeva se v Česku loni postavili zhruba 2000. Jejich podíl na celkové výstavbě je kolem 15%. Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboly a bude převážně oblačno a teploty až 24 stupňů. U zpráv vás vítá Jakub Diviš. Oslavy stého výročí školy dnes začínají v Lipnici nad Sázavou. Už před hodinou vzdělávací zařízení odhalilo kamenný pomník na své zahradě. Od 6 hodin večer pak bude v kostele svatého Víta za školu imše svatá. Program bude pokračovat i o víkendu.
2: V sobotu dopoledne nabídne Lipnická škola den otevřených dveří. Návštěvníci neuvidí jen současné vzdělávací prostory, ale i retro třídu připomínající výuku v minulosti. K nahlédnutí budou také školní kroniky a kinosál. Program doprovodí vystoupení žáků základní umělecké školy. Koncertem pak navážou hudebníci na oslavy i v neděli v podvečer. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: V Česku loni vznikly zhruba 2000 rodinných domů ze dřeva. Jejich podíl na celkovém počtu staveb se dlouhodobě pohybuje kolem 15%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak bytových nebo jiných budov ze dřeva je v Česku zatím výrazně méně. Podle ředitelky Asociace dodavatelů montovaných domů Blanky Nováčkové je výhodou, že dřevěné díly se dají předem vyrobit a jen na místě smontovat. Jejich výstavba je tak rychlejší. Podle Nováčkové to ale neznamená nižší výslednou cenu než třeba u cihlových domů.
3: Největší jako roli hraje opravdu jakoby ta rychlost výstavby v okamžiku, kdy vy třeba bydlíte někde jinde, tak vy se potom za kratší dobu můžete přestěhovat do toho svého nového bytu nebo domu. Když platíte někde nájem nebo stojí vás to zase další peníze, tak o tohle se to jakoby víc vyplatí to, že vlastně ta dřevostavba je postavená rychleji.
0: Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboly na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Policie při rozhánění davu použila slzný plyn a varovné výstřely do vzduchu. Humanitární týmy v napadeném centru už znovu pokračují ve své práci.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Výrazně se tak přiblížili postupu do čtvrtfinále a v tabulce skupiny ve Friburku se posunuli na druhé místo před český tým. S ním mají společné Slováci i to, že také ztratili body se Slovinskem. Pokračuje útočník Oliver Okuliar, který v zápase jeden gól dal a na dva přihrál.
4: Asi z jednej strany môžem súhlasiť a možno nám aj pomohla tá remíza alebo za tie dva body proti Slovincom, že sme si trochu povedali veci, ak sa majú zase a sme spadli z tej hrušky a stále sme boli takí na váškach alebo jak to povedať na špičkách, ale to je dobré.
0: Ve druhém utkání ve Friburku vyhrála Kanada nad Norskem 6-5 v prodloužení a vede skupinu. V čele své skupiny jsou Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií. V Curychu také Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
1: Počasí.
0: Náměšť nad Oslavou 17 stupňů, Jihlava 19, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Během dne čekáme, že mraků přibyde a také oblačnosti přibyde a bude zataženo. Večer potom oblačnosti zase ubyde a teploty dnes 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Po silnicích Vysočiny teď jezdíte bez nehod, volná je i dálnice D1 na Vysočině, ale pokud jedete po dálnici až do Brna, čekejte před Brnem zdržení. Teď už od Velké Bíteše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 11. hodině a já vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. I dnes tady mám hosta, respektive hosty. Dnes si budeme povídat o dřevorubeckém mistrovství, které o víkendu zavítá do jihlavského amfiteátru Eurojack 2026. Je tady Jacqueline Sílová a dva pánové závodníci. Těšíme se na rozhovor. Jacqueline, hezké dopoledne.
6: Děkuji za pozvání.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: No a než si dáme dřevorubce, tak si pojďme dát trochu vody s Xindlem X. Hezký poslech.

0: na vondě jak Synzog X. Přátelé, musím se přiznat, že když jsem se dozvěděl, koho dnes budu mít ve studiu jako hosty, tak jsem si okamžitě vybavil pohádku Lotrando a Zubejda, jak tam doktor Voštěp neboli Drvoštěp řezal, až všechno pořezal.
1: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužná, ostrý má zub. Jdi na to s fortelem, nedři se moc, ať se s tím poperem, než bude noc.
0: Ano, a takhle se s tím budou prát všichni závodníci a závodnice Eurojacku 2026, což je takové mistrovství Evropy dřevorubců. A proto se mnou ve studiu jsou hned tři hosté. Jacqueline Sílová, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Za organizátory a za závodníky Michal Škornička, dobré dopoledne.
3: Zdravíčko.
0: A Milan Sopek, dobré dopoledne.
4: Dobrý den.
0: Jacqueline Sílová. Tohle jméno prostě úplně evokuje, že děláte nebo se věnujete to, čemu se věnujete, protože kdybyste se jmenovala Holubičková třeba, tak si nedokážu představit, jak organizujete dřevorubce. Jak jste přišla k tomu jménu? To je vaše pravé jméno nebo to je nějaká přezdívka kvůli těm závodům?
2: Nemám umělecký pseudonym, to ne. Jméno mám od rodičů, narodila jsem se v Holandsku a příjmení mám po manželovi, který byl Čech. Takže,
0: A to je prostě síla.
2: A hodí se to k tomu přesně. Ale naštěstí to není jenom o jménu. Máme i lidi, kteří mají měkčí jména a slabší jména a taky jim to je dobře.
0: Přesto. A možná nějakého doktora Voštěpa nebo Drvoštěpa bychom našli. Jak jste se dostala vy jako žena k téhle disciplíně docela tvrdé, mužské, i když máte taky určitě soutěžící ženy, k tomu se dostaneme. Jak jste se k tomu dostala?
2: Dostala jsem se právě přes rodinu, že bývalý manžel závodil a já jsem jezdila jako doprovod na závody a jelikož si i v práci, v soukromém životě živím organizací, tak jsem samozřejmě vždycky viděla, co se mi líbí, co by šlo zlepšit a nakonec jsme se dopracovali až tam, že máme svůj závod nebo zařadili jsme se do seriálu Českým závodem.
0: A ten závod se koná teď v sobotu a v neděli. Já tady mám dva závodníky. Michale, vy jste od pohledu takový drvoštěp. Jaká je vaše profese nebo čím se živíte?
3: Překvapivě dřevorubec.
0: No videa. Jinak, přátelé, samozřejmě připomínám, máme webkamery, můžete se podívat, že opravdu máme tady sympaťáky a sympaťandu a moderátora. Takže dřevorubec.
3: Tak. No, ještě do toho děláme vlastně údržbu státních hranic. Těžba ožin po státní hranici, takže čistíme státní hranice, obcházíme celou Českou republiku, takový jedna z mých prací, no asi tak.
0: A byla to vaše vysněná práce nebo profese, nebo jste chtěl být něčím jiným?
3: Já jsem začínal jako hajnej, mám vystudovanou lesárnu, začínal jsem jako hajnej, ale jak to nebylo úplně pro mě, že víc jsem trávil v autě, než jako v lese a u počítače, takže já mě hlavně práce v lese baví, takže jako... Pro mě jasná volba.
0: Říká Michal Škornička, dalším soutěžícím je Milan Sopek. Jaká je vaše profese?
4: Tak já jsem ještě student. Já teďka studuju třetí ročník vysoké školy v Praze v oboru lesnictví.
0: Takže pak možná, že taky budete chodit kolem hranic a dělat tu, jak jste to říkal, Michale, konkrétně tu...
3: Ožin těžba.
0: Ožin těžba, tak jo.
4: Tak kdo ví, uvidíme.
0: Ale teď jste v hlavě, čeká vás víkend plný soutěží. Jaké soutěže vlastně chlapce a děvčata čekají?
2: Tak zítra v sobotu čeká kvalifikace, ze které se budou snažit kvalifikovat do nedělního finále. Dále ještě zítra budou tři samostatné soutěže, a to mistrovství Evropy v lezení pro ženy. Pak muži mají taky jenom doplňkovou soutěž lezení a ještě pro jak zábavu publika, tak i doprovodu závodníků a závodnic máme řezání v páru ruční pilou. Čemu říkáme Jack a Jill.
0: To je ta pila dvojmužná, jak zpíval Pavel Zedníček s dnešním režisérem, tehdejším hercem Jiřím Strachem. Tak jo, budeme si povídat o řezání a motorových pilách a sekerách zase za chvíli.

0: Jennifer Ash de Pavlo Flav, muzika, která doznívá, další nás čeká za chvíli, ale teď si budeme opět povídat. Připomínám, že tady mám jako hosty Jacqueline Steelovou, organizátorku Eurojacku 2026 a dva závodníky Michala Škorničku a Milana Sobka. Jacqueline, kolikátý ročník se letos koná?
1: Letos je to 13. ročník, co jsme tady v Jihlavě.
0: Ale Česká republika, potažmo Jihlava, není jediné místo, kde se soutěže dřevorubců, když to nazveme Eurojack, konají?
1: Je to tak, je to seriál závodu více zemí. Letos standardně základní země jsou Česká republika, Rakousko, Německo, což jsou i letošní země. Někdy se povede, že i Francie, Švédsko, Švýcarsko organizují závod. Takže je to každý ročník trochu jiný.
0: A kolik závodníků a závodnic se zhruba účastní?
1: Taky se to různí, ale je to mezi 30 až 50 mužů a kolem 6 až 10 žen objíždí tento seriál.
0: Takže samozřejmě ten poměr je jasně daný, ale stejně obdivuji ty ženy. Oni mají stejné disciplíny jako chlapi nebo mají něco jiného?
1: Mají stejné disciplíny, u jedné disciplíny mají o malinko jiný rozměr dřeva, ale neděláme v tom rozdíly. Musím i říct, že ženy většinou nemají takovou sílu jako muži, ale o to víc oni musí být preciznější v technice. Takže bych řekla, že někdy ty holky, i kdyby se prodávaly v technice, ty kluky strčí do kapsy, jak by se řeklo lidsky.
0: Že znám taky házení se sekerou, tak ta holka prostě, že jo, se trefí do toho chlapa tou sekerou asi dobře. To byla samozřejmě legrace. Michale, kdy jste se rozhodl, nebo kolikátý ročník to letos váš je?
2: Já teď u Eurojacku pátý, ale jinak už sekám od 18 let.
0: Dobrotu hlavně, že jo. A jaká jsou vaše umístění?
2: Tak nějak takhle, když to vezmu celkově v té Evropě, tak do toho 25. místa plus minus.
0: Tak to je stejně dobrý být 25. nejlepší dřevorubec v Evropě. A neuvažoval jste, že byste třeba to své řemeslo dělal někde v zemích, kde je opravdu daleko víc lesů? Třeba Kanada mě napadá.
2: Což bylo by to hezký, ale Česko je Česko.

0: Tady jihlavské pivní pábení, takže si k našemu závodu můžete dát i dobré pivo. Pak večer zítra ještě bude koncert v areálu a v neděli s námi budou dál pivovaři a taky od 12 zhruba do 5 budeme závodit.
1: Takže pozor, vstup je zdarma, pivo si každý platí sám.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina pokračuje naše povídání o Eurojacku 2026. Se mnou je ve studiu Jacqueline Sílová a pánové Milan a Michal, závodníci. Začneme u těch závodů, možná bychom mohli říct, jaké konkrétní disciplíny vlastně závodníky čekají, kolik těch disciplín je?
1: No, disciplín celkem na výběr je asi 14, ale my zítra tady v Jihlavě v kvalifikaci budeme mít 3 povinné disciplíny. Ty jsou povinné na každém závodě, ať už finále, kvalifikace v kterékoliv zemi, a to jsou přesekání ležícího kmene, anglicky se tomu říká underhand, pak je tam řezání ruční pilou velkou, což je single buck, a pak se musí pánové a dámy ukázat motorovou pilou a budou mít disciplínu létající kotouče nebo kolečka, kde musí zvolně stojícího kmene odřezat motorovou pilou 20 koleček a neměl by jim ten kmen spadnout.
0: Kolik dřeva je potřeba na to připravit, jakoby na ty závody samotné? Kolik stromů padlo?
1: To já vám neřeknu, to dělá kolega, ale byl to kamion plný špalků osoustružených, takže a kůlu na ještě disciplíny finální, nedělní, takže hodně.
0: Michale, na jakou disciplínu vy se nejvíc těšíte?
2: Já mám asi 2 nejoblíbenější, to je underhand, to je ten ležící kmen, a single buck, ta velká kaprová pila, jednomužná. Jsou taky 2 moje nejsilnější asi disciplíny.
0: A Milane, jak to vidíte vy?
3: No já mám nejradši asi ten underhand, protože s tím single buckem to se spíš ještě peru. A na to se hodně těším, ještě na lítající kolečka.
0: A nikdo z vás neřekl házení sekerou. To zaujalo mě, protože to je z mého pohledu, že prostě přijdu, hodím sekeru, četl jsem, že se musí aspoň jednou otočit a trefit do terče, jestli to říkám správně.
1: Je to tak, a házení sekerou bude k vidění v neděli v dámském finále. A je to přesně, jak říkáte, je to o preciznosti a je to i pro diváky, si myslím, velice atraktivní, protože je to dobře vidět, jestli ten závodník se dobře trefí nebo ne. Takže na to se můžou diváci těšit v neděli.
0: Ano, my to všichni známe z těch filmů, z těch indiánek, jak tam hází, že jo, Sam Hawkins a podobně, Vinnetou, ti to ovládají naprosto dokonale. Na jak velkou vzdálenost se tou sekerou hází?
1: To necelých 12 metrů.
0: 12 metrů. A jak velký je terč?
1: To bych vám teďko neřekla přesně.
0: Přibližně, jestli bych ho trefil.
1: Kolik má centimetrů, asi 40, nějak 6 zhruba.
0: A samozřejmě se měří co nejvíc do středu, říkám,
1: ano,
0: to správně.
1: Ano, jsou kruhy a samozřejmě zvenku dovnitř se ty body stupňují. Takže samozřejmě cílem je trefit střed.
0: Už jsme říkali, že to je 13. ročník letos. Jak to vlastně funguje? Jsou nějaká pravidelná místa? Mně přijde, že třeba Jihlava, tady se to koná pořád, ale možná jsou nějaká místa, kde se to koná nepravidelně, nebo jak to
1: tak
0: je?
1: V Čechách je závod jeden, ten je v Jihlavě, jinak během roku pořádáme show, ukázky tohoto sportu. Další místa, kde je závod pravidelně vidět, je v rakouském Langšlágu, což odsud není ani tak daleko, to je kousek od Vajtry. A finále celého seriálu většinou bývá v Německu v místě, který se jmenuje Schuttertal, což je Schwarzwald, oblast Schwarzwald.
0: A jak moc náročné je to všechno zorganizovat? Já bych řekl, že asi dost.
1: Je to hodně práce, samozřejmě. Je to od schánění sponzorů, bez kterých závody žádný jiný ani akce nejsou možný. Samozřejmě musí člověk objednávat poháry, zajistit si pojištění, musíme včas zajistit dřevo, aby se osoustružilo, připravilo, spočítalo. Takže je s tím spoustu práce.
0: Takže jsou i závodníci pojištění, když by třeba ten hod sekerou nevyšel?
1: Jsou způsobem? a my hlavně jako organizátoři taky, ano.
0: A to pojištění asi je drahé, nebo není? Protože určitě ta rizikovost, že si něco uříznu, když řežu takhle závodně, je asi větší, než když jdu jen tak doma si posekat polínka do kamen.
1: Tak my naštěstí to máme jako sponzorský dar, takže není to pro nás tak bolestivé, ale ano, je to pojištění, který samozřejmě je něco jiného, než když si pojištíte běžně domácnost, protože používáme ostré nářadí, takže je větší šance, že si i může něco rozbít. Ale musím říct, že za 13 let se nám to ještě naštěstí nepodařilo, že bychom někoho nebo něco zranili, rozbili.
0: Tak zaklepeme na dřevo, pustíme si písničku a pak ukončíme naše povídání.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina a se mnou ve studiu jsou pánové Michal Škornička, Milan Sopek a dáma Jacqueline Sílová, organizátorka Eurojack 2026, což je mistrovství Evropy dřevorubců, které se koná o tomto víkendu na Jihlavském amfiteátru a bude tam i jihlavské pivní pábení, takže si na své přijdou milovníci těchto sportů. A propo, já jsem tady říkal, že o těch disciplínách jsme se bavili a je taky možné tam přijít jako takhle z ulice a říct, já budu soutěžit a ukážu vám, jak se to dělá. Ne, to neříkám za sebe, já bych to rozhodně neukázal, ale třeba někdo takový je.
1: No tak samozřejmě každý musí někde začít, takže lze se přihlásit, ne teď, to se musí trochu dřív před závodem a každý má možnost se zúčastnit. Jediné, co požadujeme, je, že někdo z nás, ať už je to nějaký jiný dřevorubec, tak se zaručí, vidí toho člověka třeba jednou dvakrát nějaký trénink, že není nebezpečný ani sobě, ani lidem okolo sebe na tom pódiu závodním, ale jinak, když máte náčiní a chuť a elán, tak každý vítán, aby to přišel zkusit.
0: Pánové, z vašeho pohledu, Michale, co je nejdůležitější vlastností pro to, abyste uspěl v té soutěži? Co potřebujete? Sílu, mrštnost, ohybnost?
2: Ne. Jako všechno dohromady, no. Síla rozhoduje, technika vítězí, no, asi tak.
0: Milane, jak trénujete na to, abyste se posunul někam dál v tom soutěžení dřevorubeckém?
3: Každý týden, že jo, se scházíme s klukama ve stole, vlastně u Pepy ve Velkrtech, tam trénujeme, motivujeme se, ulepšujeme techniku, opravujeme se navzájem. No a potom vlastně každý z nás se připravuje po svým, jo, někdo chodí běhat, někdo chodí do posilovny v týdnu, aby dohnal prostě ty svoje nedostatky, no a tak nějak víceméně takhle dokola furt, no.
0: A my jsme se bavili během písničky, že já jsem tady obdivoval, nebo říkal jsem, že bych se možná mohl zapojit do té disciplíny vrhutou sekerou. Vy jste, Jacqueline, říkala, že to je převážně ženská doména. Já jsem si úplně vybavil tu italskou domácnost, jak ta ženská hází talíře po chlapovi v horší variantě ty sekerky.
1: No, tak u nás v Čechách, co se týče naší party, je to více ženská doména, protože našim chlapcům nějak se ta disciplína buď to nelíbí, nebo nevím proč, ale nedaří se. Takže proto ji ani u mužů nedáváme, protože samozřejmě si musíme trochu podporovat vlastní domácí závodníky.
0: Závodnice.
1: A závodnice, teda závodnice hážou myslím si, že to ale škoda, protože si myslím, že pro publikum je to pěkný vidět a tak tímto bych vyzvala i naše mužské tady závodníky, že by možná mohli zvážit na příští rok nebo na ten další zatrénovat a že bychom zase zařadili házení sekerou pro chlapy.
0: Co vy na to, pánové?
3: No,
0: Milane.
3: Uvidíme.
0: Závazek bychom mohli teď udělat. Ano, budu házet.
3: Necháme to asi osudu.
0: A Michal to taky nechá osudu.
2: Já jsem pro, mě to baví, tohle disciplína zrovna. Takrát zrovna ostatní kluci mají jiný názor, no.
0: Já se vrátím ještě těm ženám. Vy jste říkali nějakých 5-6, že se toho účastní. Jsou to Češky, nebo jaké jsou národnosti ty dámy?
1: No, my máme 3 skvělé Češky, matku a 2 dcery. Jedna z nich, Karolina Urbanová, je trojnásobná mistryně Evropy. Ale máme i 2 Rakušandy, Němku, Švýcarku, takže je to takový mix. Holanděnky občas jezdí.
0: A jak se ženy k tomu dostanou?
1: Musím říct některý, protože třeba ty český, protože jsou moje sousedky, tak to znají ode mě ten sport. Myslím si, že některý to mají přes přítele, kamaráda, někteří to mají i z televize, že ten sport viděli, prostě se jim líbilo a šli to zkusit.
0: A vy sama jste to taky zkoušela, nebo
1: no,
0: byla jste aktivní?
1: No, jenom tu pilu ve dvou, kde to není jenom na mě.
0: Pila dvojmužná, jak se správně jmenuje? Zpívali v písnice, že je pila dvojmužná, ale ona je asi dvojručná, nebo jak se správně jmenuje ta pila?
1: No, my tomu říkáme double buck anglicky, že
0: double
1: jo?
0: Buck.
1: A jak podle vás spála česky? Dvojmužná asi se říká správně.
0: No tak já vám moc děkuju, že jste dorazili do našeho vysílání. Držím palce všem Čechům a Češkám, ať to v sobotu a v neděli v Jihlavském amfiteátru dobře dopadne a věřím, že zase za rok, až se bude konat 14. ročník na jaře, že zase navštívíte studio Českého rozhlasu Vysočina a pochlubíte se svými úspěchy. Co by na to?
1: Moc děkujeme za pozvání a doufáme, že nám přijde zítra hodně lidí fandit, protože to kluky a holky samozřejmě žene k lepším výkonům a snad i do finále nedělí. pravidelního.
0: A počasí má být krásné o víkendu, ano. Takže přátelé, co nás posloucháte, vyražte do Jihlavského amfiteátru. Našimi dnešními hosty byl Michal Škornička, děkujeme za návštěvu.
2: Tak děkuju moc, mějte se krásně.
0: Milan Sopek.
3: Děkuji za pozvání.
0: A organizátorka celého toho dřevorubeckého cirkusu Eurojack 2026, Jacqueline Sílová. Díky, mějte se hezky.
1: Děkujeme.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 11:55 je aktuální čas a to znamená, že za chvíli už tady bude aktuální zpravodajská relace, tentokrát s Tomášem Kolátorem, který vás zprávami bude provázet po celé dnešní odpoledne, no a mezi 12 a 13 jako každý den i dnes v pátek se přihlásí písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. Mimochodem, objednávat je můžete už teď na adrese vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu. Kolář přeje hezký poslech, no a za pár minut hned po zprávách po 12. se opět uslyšíme a nějakou hezkou písničku spolu určitě z našeho bohatého hudebního archívu vybereme.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let,

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policisté na Vysočině zadrželi kvůli podvodům s řidičskými průkazy 8 cizinců. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Do Polska dorazí dalších 5000 amerických vojáků. Posílení oznámil prezident Trump. Dnes nás čeká oblačný nebo skoro zatažený den. Teplotní maxima až 23 stupňů. Zprávy v poledne začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly nebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil či autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 000 korun. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čitková.
3: V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohly podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
2: Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
2: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. Americký prezident Donald Trump vyšle do Polska dalších 5000 vojáků. Jeho rozhodnutí přivítal ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz i prezident Karol Nawrocki. Ten na sociální síti X napsal, že polsko-americká aliance je důležitým pilířem pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
5: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5000 je výsledkem vítězství Karola Nawrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí, zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Kvůli narušování vzdušného prostoru cizími drony také vybízejí k tomu, aby se mise pro dohled nad vzdušným prostorem proměnila na misi obranou. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
2: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek nominoval na přípravu před mistrovstvím světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. Oba byli vyřazení z týmu Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Třemi povolanými brankáři jsou Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Vynechání golmana Tottenhamu Antonína Kinského vysvětlil Koubek.
6: V našem kruhu jsme diskutovali, ale to mají plně v kompetenci trenéři brankařů. My jsme si vědomi, že naskočil a že podává solidní výkony. Závěr toho byl takový, že v nominaci není, tady ty konzultaci přímo s ním, po nějakým společným konsenzu a tím bych to asi uzavřel.
2: Po přípravném zápase s Kosovem 31. května oznámí trenér Koubek finální nominaci na světový šampionát, která se bude skládat z 26 hráčů. A 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulaliu. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo. Počasí. V Jihlavě teď teploměr ukazuje 19 stupňů, Počátky a Přibyslav hlásí 18. Dnes bude oblačno, případně skoro zataženo krupovitou oblačností. K večeru se částečně mraky rozpustí, na severu ale vysoká oblačnost zůstane. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehodu auta máme hlášenou ve Spělkově na Žďársku. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A zavolat můžete i bez dopravních problémů a komplikací, tedy v tom případě, že chcete slyšet svoji oblíbenou písničku. Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina je vám k dispozici a má číslo 22 155 49 99. Přeji vám dobrou chuť k obědu a těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A první dnešní přání je z SMSky. I to je varianta, jak si můžete objednat svůj oblíbený hit. Stačí napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků a to všechno poslat na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Joško, prosím, zahrajte mojí úspěšné maturantce Kačence písničku od Elánu Netrpezlivý. Dík, Zenda z Bystřice. Tak gratuluji maturantce Kačence. Přeji všechno nejlepší a písničku posílám. No a jakou zahrajeme vám, už víte, tak mi zavolejte nebo napište. Přeji vám příjemný a pohodový pátek a ať se vstup do víkendu nám všem společně hezky vydaří.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A už pouštím další vybranou, napsala Martina jasný stručný vzkaz přes náš formulář na stránce vysočina.rozhlas.cz. Pro Petra život je boj. No, s tím nelze nic jiného než souhlasit. Přichází pánové Robo Kazík a Karol Konárik. Život je boj. Jakou zahrajeme vám? 22 155 49 99.

0: pojďme splnit telefonické přání. Tady je Joža Kolář, koho zdravím v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Zahálka.
0: Povídejte.
1: Chtěl bych zahrát Emilovi Pelikánovi, mu do Žírce. Má dneska svátek. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. No a zahráli bychom mu Šviháka Lázeňskýho.
0: Výborně. Přichází s Jiřím Schellingerem. Díky za váš telefonát. Také gratulujeme vašemu kamarádovi. Není vůbec zač. Hezký den. Naslyšenou. No a splníme i vaše hudební přání, pochopitelně. 22 155 49 99. To je telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina, která vám je k dispozici až do 13. hodiny.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99.

0: včera.
1: Monika měla i svátek, jo?
0: No, ano.
1: No tak to je dvojitý, tak to ještě musí donést jedny dezerty, jo.
0: To by měla.
1: Výborný, výborný.
0: Tak vás tam všechny zdravím, posílám nejkrásnější a nejsmutnější písničku
1: od kapely. Máme tady pěkný slavnosti, můžete přijet, až vás to nebude v hlavě bavit.
0: Dobře, dobře. Mě to baví v rádiu, helejte, no, to je složitý se mnou. Díky
1: já,
0: moc.
1: Já vám to věřím, mějte se pěkně.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den a víkend vám přeju pěkný. Tak děkuju. Se uslyšíme, já myslím.

0: Nejkrásnější, nejsmutnější písnička od Jelenu. Miluju tě. Tak pojďme trošku na veselější notu společně s Jardou Zdačic. Vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj Jožko, dáme si trošku veselější notu. Dáme si písničku s Hankou Zagorovou, která se jmenuje Proč nejsi větší. Já ji pošlu osamělým mocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát. Písnička bude Jožko pro tebe a protože, jak říkám vždycky v pátek, tam máš ještě ty tvoje další spolupracovníky na pracovišti, tak to bude já i pro ně, Jožko.
0: Dobře, tak všechny zdravíme a posíláme písničku od Haničky písničky. Díky za telefonát, hezký den a třeba v dechovkách se budu těšit na slyšenou.
1: Ano, Jožko, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.

0: Páteční písničky pro Vysočinu pokračují. Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena a tam, pokud se nepletu, je pan Jarda ze Světlé nad Sázavou. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jarda ze Světlé nad Sázavou a já bych chtěl dneska napřed zahrát mému synovi Romanovi písničku, jestli mi to možná Marina.
0: Určitě, Marínu posíláme i s Milanem Chladilem, ano?
1: Děkuji pěkně,
0: hezký den a naslyšenou.

Tak a já tady ještě splním jedno přání, respektive přečtu přání, které si žádalo písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila. A Milana Chladila jsme právě teď hráli. Krásný den, prosím o písničku právě od Ivety Simonové a Milana Chladila. Všem děkuji moc, Majka Střebíče, paní Majko, snad vás tahle písnička také potěšila. No a další přání je opět písemné. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle nějakou hezkou písničku od Ivety Bartošové a Petra Sepešiho. Děkuje, Béďa. Posíláme medové dny.

Dobrý den pro všechny oslavence a posluchače. Zahrajte prosím Malajka od Saragoza Band. Děkuji, Jarek Střeště. Já se, pane Jarku, musím omluvit. Písničku tuhle, kterou jste chtěl v hudebním archivu, jsem nenašel. Tak i Zabadak a Saragoza Band se takhle při pátku bude líbit. Aspoň doufám.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz. Písničky pro Vysočinu.
1: A ty dnešní páteční se žoukolářem pokračují dalším písemným přáním. Zahraj písničku A i tak jsme stále frajery od Petra Nadě pro všechny posluchače, jen tak pro krásný den a pro radost, podepsán Štěpán. Tak přiznám se, že s Petrem Naděm teď řeším jeho případnou účast v mojí talk show, kterou čas od času pořádám ve Vídni pro Čechy a pro Slováky. A zrovna včera jsem s ním mluvil a on říkal, nebo jsme se bavili o prosincovém případném vystoupení ve Vídni. On říkal, že v prosinci vystupuje jako host kapely No Name v O2 aréně při výročním koncertu. A já mu povídám, tak můžete z Prahy do Vídně, je celkem dobré spojení vlakem. A jeho odpověď, celkem logická, z mojím, cituji tedy, z mojím ksichtou a gitarou nemůžem jít s vlakom. Tak uvidíme, jak to dopadne.

Páteční písničky pro Vysočinu pokračují dalším přáním, tentokrát z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Prosím o zahrání hitu Briana Adamse Everything I do it for you pro ženu, kterou velmi obdivuji. Haničko, udělám pro tebe cokoliv. Jarda. Přání bylo přečteno. Brian Adams, to všechno spečetí. Všechno, co dělám, dělám pro tebe. A jakou zahrajeme vám? Už víte? Tak si zavolejte nebo napište.

přání, které teď přečtu, k nám dorazilo ve formě SMSky. Zahrajte nám Tam, kde teče Mississippi od Ondřeje Čejky. Děkuji, Lída. Paní Lído, vaše přání je pro mě rozkazem a Ondřej Čejka už je připraven, aby vám vaši oblíbenou písničku zaspívala.

Ondřej Čejka dohrál, dospíval a my se můžeme podívat, když sleduji vývoj času, asi na poslední dnešní přání. A to napsala Majka. Zdravím, pane Jožo, přeji krásný sluníčkový den a pro radost zahrajte písničku od Jarka Nohavici Kometu, pokud to půjde. Díky, Majka. Paní Majko, vidíte a slyšíte, jde to a je to zároveň dnešní poslední přání splněné. Nebuďte smutní, pokud jsme se na vás dnes nedostali, protože každý den mezi 12 a 13 hodinou plní Český rozhlas Vysočina vaše hudební přání. Nejinak tomu bude i dnes, tedy bylo dnes a bude zase zítra, pozítří, popozítří, zkrátka každý den. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, protože úderem 13. hodiny vás čeká aktuální zpravodajská relace s Tomášem Kolátorem a po 13. pořad Vesele a zdravě. Dnešní téma bude ztráta čichu a Patrik Rozehnal se o něm bude zbavit s Kateřinou Zeithamlovou. Mějte hezké odpoledne a Udechovek pro Vysočinu po 18. hodině se určitě uslyšíme. Já už se teď na vás zase těším a tady je slíbený Jaromír Nohavica a jeho Kometa.

zmizela jako laň lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: písničky, které nestárnou.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
3: Dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Světelská věznice školí trestané ženy na práci v sociálních službách. Hygienici potvrdili případ úmrtí na záškrt. Jde o neočkovaného předškoláka z Ostravska. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Dnes nás čeká oblačný den s teplotními maximy 23 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Profesní kvalifikaci na pracovníka v sociálních službách ukončí v červnu prvních 10 odsouzených žen ze Světlé nad Sázavou. Tamní věznice je první v Česku, která propojila teoretické vzdělávání s praxí v domově ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Podle ředitelky nápravného zařízení Moniky Mišičkové jde o reakci na změnu zákona o sociálních službách, která umožňuje zaměstnávat i lidi se záznamem v rejstříku trestu.
7: Ve spolupráci se správním oddělením jsme studovali rozsudková data, posuzovali ten druh toho trestného činu, který samozřejmě nesmí být proti lidem, kteří jsou závislí na pomoci. A podle toho jsme vlastně potom vybírali. Zájem byl obrovský, asi 70 žen, ale z toho jsme tady museli vybrat jenom tu úzkou skupinku do těch 10 žen.
6: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by měla být hotová v roce 2044.
8: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
9: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Brankář Jakub Doveš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili na ledě Caroliny 6-2.
0: Počasí.
6: Třebíči aktuálně mají 20 stupňů, ve Vatíně a Novém Rychnově 19. Dnes bude oblačno, případně skoro zataženo krupovitou oblačností. K večeru se částečně mraky rozpustí. Na severu ale vysoká oblačnost zůstane. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na dálnici D1 ve směru na Brno na 104. kilometru za Větrnojníkovským sjezdem stojí porouchané auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
10: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
11: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
10: co?
11: Že bude dnes krásný den a úžasný pořád. Jestli pak víte proč, Patriku?
10: O pocitech.
11: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověčinu.
10: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
11: Ano.
10: Takže o ztrátě čichu.
11: Ano, přesně tak. Se pak, a o tom, jak je důležitý.
10: Že prostě necítí.
11: Ano.
10: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozbila někdy zrcadlo, doktorka Kateřina
1: Cejdanová? No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Vy to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Že neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Je nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Čověče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u šaři, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s čichem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten čich lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obrácení.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřib. Nejraději má moje nosní slizice, aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme vocať, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů?
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem? Nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centra limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně
3: vyhodnotí, to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi

0: Znamník nebo kladené ve formuláři na stránce Veselé a zdravě CZ, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože jsou

0: nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentové.
0: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, no, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování
1: někomu
0: nosu.
1: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu no, ne, proč? Tady nevíme.
0: No, proč? No,
1: a je tam šance na
0: Nobelovka.
1: To? Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
0: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, no, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk
0: no,
1: cítí.
0: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
0: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano,
0: a ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no, tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
2: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
1: No.
0: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
0: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy, ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
0: že je to známka,
1: že by to,
0: že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležá Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže
0: ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte, nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc, případně při barvení vlasů. Špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete nahlas. Si to prosím
3: ano,
1: stlumit.
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat, těžké. Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď
1: no,
0: musí
1: a stolice
0: nepáchne, nepříjemné a nakonec
1: to
0: prostě
1: to
0: vezme.
1: V pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v
1: že
0: té
1: to odfiltruje,
0: tloně.
1: Protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se prosím vás chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný,
1: ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobena útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou
1: ano.
2: Se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru a spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka
1: já bych
0: poradila,
1: kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou
1: a 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliózy a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Rádio.
0: Teď, když voláte, ať rovnou, tak to se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát. Ano.
1: A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: Jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění. A vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Odsouzení lidé pracují v sociálních službách, čelí předsudkům. Nové Město po 10 letech jednání získalo pozemky pro rozvoj školky. Mladík, který u školy v Pardubicích zaútočil na dívku, policie obvinila z vraždy. O víkendu čekáme spíše jasné nebe s teplotami až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Sociálním službám v České republice chybí dlouhodobě asi 3000 zaměstnanců. Až polovinu přitom tvoří pečovatelské pozice. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Díky novele zákona můžou některé profese v sociálních službách vykonávat i lidé se záznamem v rejstříku trestů. Podle Jiřího Horeckého toho část odsouzených lidí využívá.
2: Ostatní kurzy a kvalifikace si může doplnit během 12 měsíců, takže zájem o to je, ale samozřejmě jsou tam i předsudky, a to předsudky na obou stranách, nebo obavy také na obou stranách, a proto je potřeba i o tom mluvit a ukazovat příklady dobré praxe, že to jde, že to má smysl.
0: Plná vlastnická práva k pozemkům u školky na Žďárské ulici získalo Nové Město na Moravě. Dosud mu patřily ze 3/4. Zbytek teď dostane od státu bezúplatným převodem. Podle místostarosty nestraníka Jaroslava Lempery jsou parcely klíčové pro rozšíření školky. Radnice o ně proto usilovala 10 let.
3: Město bude 100% vlastníky těchto 9 pozemků a bude moct bez problémů dojít k dalšímu rozvoji mateřské školky. To si myslím, že je velký úspěch, přestože to trvalo velmi dlouhou dobu.
0: Kriminalisté obvinili z vraždy mladého muže, který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebudou k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převzetí do nemocnice zemřela. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK mladík na dívku zaútočil kvůli osobním vztahovým problémům. Střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Slovenští hokejisté porazili na mistrovství světa Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny zápasy. Trenér Vladimír Orsák ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
4: Treba povedať, že na začiatku sme mali slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi. Takže my sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kybičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
0: Skupinu ve Friburgu vede Kanada, která porazila Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu je dál suverénní domácí Švýcarsko, které porazilo Velkou Británii 4-1 a Finsko po výhře 7-1 nad Lotyšskem. Češi budou dnes trénovat. V sobotu nastoupí v 16:20 proti Slovensku.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je 21 stupňů, v Telči nebo ve Velkém Meziříčí 20. Dnešní noc bude převážně jasná a teploty neklesnou pod 6 stupňů. Sobotní dopoledne čekáme také jasné s postupným přibýváním oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší víkendové teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor v Peleřimově před kruhovým objezdem při výjezdu na Červenou Řečici. V Pražské ulici se tam stala nehoda, když osobní automobil naboural do zdi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás dnes pozveme na procházku, bude to ale doslova exkurze, a to kolem ptáčovských rybníků v Třebíči. Co se tam dozvíte a proč je dobré si sebou vzít dalekohled, to vám řekneme za chvilku.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Více na pěknou procházku můžete už tuto sobotu kolem ptáčovských rybníků v Třebíči. Čeká vás tam dokonce jarní přírodovědecká exkurze. A co všechno se na ní můžete dozvědět a co vše uvidíte, nám prozradí paní Hanka Milostná z Muzea Vysočiny v Třebíči. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kam všude posluchače na exkurzi vezmete?
1: Můžete se těšit na krásnou přírodu rybníků, na kterou navazují mokřady a vyskytuje se tam spousta i chráněných živočichů. Můžete třeba narazit na čolka, když budete mít štěstí, tak si hlavně nezapomeňte sebou vzít dalekohled a nějakou dobrou obuv.
0: Jak bude dlouhá trasa a odkud a v kolik hodin budete vycházet?
1: Trasa bude asi zhruba 8 kilometrů a sraz je na parkovišti u Penny Marketu na Velkomezvěřícké ulici v 9 hodin.
0: A na jarní přírodovědeckou exkurzi kolem ptáčovských rybníků v Třebíči nás pozvala paní Hanka Milostná z Muzea Vysočiny v Třebíči. My vám děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Přírodní udržitelný materiál, který navíc díky předem vyrobeným částem urychluje výstavbu dřevostavby. Dnes firmy v Česku využívají hlavně pro rodinné domy. Jejich dlouhodobě kolem 15%. Proč se víc nevyužívají třeba u bytových domů a dalších budov, to řekneme za chvíli.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Aleš Brichta zpívá v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Vysočina ve 14:20. Dřevostavby už jsou dnes běžnou součástí českého stavebnictví. Zatím, Michale, není tolik jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu jejich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů je kolem 15%. A právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhodu dřeva hlavně udržitelnost tohoto materiálu a taky možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavěný. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle asociace

0: Máme krátce před půl třetí a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Není to tak dlouho, co byla Saša Uherková nejmladší členkou ochotnického souboru divadelka Dyk z Chotěboře. Uplynulo pár let a ve svých 18 letech si vyzkoušela své kolegy režírovat a dnes má v Chotěboře premiéru další představení, které nejen sama režíruje, ale přišla i s námětem v představení Girlhood. Hraje tam, zpívá a taky doprovází na kytaru.
2: Můžeme, Sašo?
3: Je snadné stát se neviditelnou, když ti pořád opakují, nejsi nic. A jediné, co ti připomíná, že jsi naživu, je tvá moucí se.
4: Saša Uherková, vychystáte svoje představení. O co půjde?
5: Já jsem si vzala texty od autorky Rupy Kaur. Ona sama si prošla špatnými zážitky v dětství. Píše o tom, jak se z toho dostávala postupně. Já jsem si z toho vzala inspiraci. Brala jsem texty z knížky Mléko a med. Každá žena si něčím takovýmhle jako ve svém životě projde a musí řešit vztah ke svým rodičům, ke svému vlastnímu tělu. A zároveň jsem chtěla to propojit s hudbou, takže jsem použila písničky Taylor Swift v instrumentální, tak zpívané nebo hrané podobě.
6: Jsem tvoje dcera. Vím, že tohle klávos není jediný způsob, jak mi říct, že mě máš rád. Ale pošlapal si mě. A teď chceš, abych vstala a předstírala, že se nic nestalo.
4: Jak je možné, že tak mladý člověk jde jednak z kůží na trh a jednak si vybere tak těžká témata?
5: Divadlo dělám už někdy od svých 13 let a je to pro mě forma sebevyjádření a zároveň to chci v budoucnu studovat. A vlastně to není ani moje první režijní záležitost, už jsem režírovala 10 malých černoušků, tak jsem se chtěla opřít do něčeho osobnějšího a spojit režii a herectví, což v oboje mám hrozně moc ráda.
4: Jaký v tom je rozdíl? Režírovat světoznámou detektivku a potom něco tak osobního. A hlavně režírovat lidi, kteří by mohli být věkem vaši rodiče.
5: To mě strašně děsilo. Já jsem se hrozně bála, že nikdo nebude mě chtět jako poslouchat, nebo že to bude hrozně náročný, ale všichni byli hrozně hodní. Přistupovali k tomu tak prostě si režisérka, dělej, co musíš a všichni jako mě respektovali. No a rozdíl, když jsem pracovala s těma lidma, musím taky respektovat jejich hranice nějaký a snaha něco, co už jako takhle existuje, nějak to zrenovovat a udělat moderní a zajímavý pro ty diváky.
4: Co pan Chalupa, ten to tady vždycky režíroval. No. Jaké to bylo?
7: No, docela zajímavá zkušenost. Myslím si, že jsem byl pokorný, Sašo, co? Ale musím říct, že to ve mně bublalo kolikrát, ale nedovolil jsem si říct půl slova, protože klobouk dolů před člověkem v tomhletom věku, jo, co dokázala, já fakt nemám slov.
4: Já se jdu zeptat maminky, kde se to bere v Saše? Tolik talentu.
8: Ona vždycky měla takovej divadelní talent. Ráda vystupovala a i jsem si myslela, že tou cestou jakoby půjde. Ráda tančila, hejbala se a režíruje nás doma všichni.

0: Kotě Boře, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Pokud vás ukázky zaujaly a nemáte do Chotěboře daleko, tak premiéru má představení Saši Uherkové dnes v 19 hodin a to v podkroví knihovny Ignáta Hermana a zve vás tam i Český rozhlas Vysočina.
2: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Všechny fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme krátce před 3:15. Vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď zdravíme v našem vysílání taky meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se podívat na to, co nás ještě v průběhu příštích hodin čeká za počasí. Mohou se objevit nějaké přehánky, anebo bude slunečno?
2: Dnes by to mělo zůstat bez přeháněk, převažovat by mělo ještě chvíli tady to oblačné nebo polojasné počasí, přes které trošku to sluníčko prosvítá. K večeru se ta kupovitá oblačnost, co je teď, bude rozpouštět, ale už teď, případně potom během večera, bude od severozápadu přechodně přibývat oblačnost nejvyšších pater, ta bude ale většinou průsvitná. Teploty, které se teď pohybují mezi 19 a 22 stupni Celsia, by ještě v těch odpoledních hodinách mohly trošičku vyšplhat, a to konkrétně mezi 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Dostáváme se k počasí v noci na zítřek. Ráno asi bude opět chladné.
2: Ano, ranní teploty by měly zítra být mezi 10 a 7 stupni Celsia, v údolích nebo při bezvětří i kolem 6 stupňů Celsia, což je zhruba stejné rozmezí teploty, jako bylo dnešní ráno, a noc potom a poté, co ta večerní vysoká oblačnost odejde, rozpustí se, tak by měla být většinou jasná, a to bude pokračovat potom i zítra dopoledne. Zítřejší dopoledne by tedy mělo být bez oblačnosti, případně s malou oblačností, a v průběhu a dne potom oblačnost bude přibývat opět, a to zase ta kupovitá, a k večeru se tak jako dnes bude ta kupovitá oblačnost postupně rozpouštět, a zítřejší maximální teploty by měly vyšplhat mezi 22 až 25 stupňů Celsia.
0: No, pojďme se ještě v rychlosti podívat taky na nedělní počasí.
2: A neděle by měla být slunečným dnem s letními teplotami, ale večer i s možností přeháněk, a ten den bude vypadat konkrétně tak, že dopoledne bude převažovat malá oblačnost, potom se na přechodnou dobu bude tvořit kupovitá oblačnost, a spíše v severovýchodní části kraje se mohou objevit právě tady na té oblačnosti kupovité přehánky, a to spíše večer, a případně, když to nebudou jen přehánky, tak to může být i nějaká bouřka, ale to velice menší nebo velice malou pravděpodobností, a nedělní maximální teploty budou mezi 24 a 28 stupni Celsia.
0: Počasí na víkend nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Dnes se s rubrikou Co v učebnicích nebylo vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci. A to už je za chvíli s Martinem Písaříkem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Do té doby budeme hrát ještě skupinu Lucie a taky Michala Tučného.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policisté na Vysočině zadrželi kvůli podvodům s řidičskými průkazy 8 cizinců. Domov ve Zboží na Havlíčkobrodsku má praktikantky ze světelské věznice. Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. O víkendu čekáme spíše jasné nebe s teplotami až 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly nebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil či autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 000 korun. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
4: V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohly podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
3: O klienty domova ve Zboží na Havlíčkobrodsku se pomáhají starat i odsouzené ženy ze světelské věznice. Do organizace dochází na praxi. 10 odsouzených tam teď absolvuje kvalifikaci v oboru pracovník v sociálních službách.
5: S náma i spolupracují, když jsme se naučili, že třeba podají ruku, tak jim podáme tu ruku. Hlavně nám pomáhají i při tom jídle, když je krmíme, takže jako fakt je to super.
6: Popisuje jedna z praktikantek ze světelské věznice, paní Šárka, že s klienty už stihli navázat poměrně dobrý vztah. Podle ředitele domova ve Zboží Jana Tourka jsou za pomoc rádi, ale i zaměstnanci.
7: Už vlastně i vlastně z reakcí zaměstnanců vidíme, že si dovedeme představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně v dalších segmentech vlastně naší práce.
6: O podobný projekt zapojení odsouzených do sociálních služeb nebo přímo o jejich zaměstnávání po propuštění už má navíc podle vedení věznice zájem více organizací z celého Česka. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
8: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
9: Mistrovství světa v hokeji 2026.
3: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20. Národní tým pak nastoupí v dalších dnech ještě proti Norsku a Kanadě a zápas se Slovenskem je podle útočníka české reprezentace Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
10: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet.
3: Dnes se v české skupině hrané ve Friburgu představí odpoledne Kanada proti Slovinsku a večer Švédsko proti Itálii. V Curychu nastoupí Německo proti Maďarsku a Finsko proti Velké Británii.
9: Počasí.
3: Ve Žďáře nad Sázavou je aktuálně 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 21. Dnešní noc bude převážně jasná a teploty neklesnou pod 6 stupňů. Sobotní dopoledne čekáme také jasné s postupným přibýváním oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší víkendové teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Pelařimově při výjezdu na Červenou Řečici u kruhového objezdu havarovalo auto. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 15. hodině. Výbuchy, střelba, kouř a sténání raněných. I takové zvuky bylo možné v uplynulých dnech slyšet v areálu a okolí dukovanské jaderné elektrárny. Aktivní záložníci z teritoriální obrany tam nacvičovali její obranu před možným útokem. A my se na cvičení podíváme zhruba za čtvrt hodiny v naší reportáži.
2: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Třeba si posluchači zvykli si vždy v pátek zacvičit, jak vydržet u pohybových návyků.
2: Je to podobné jako s každými jinými návyky. Když se dělají nějakou dobu, nemusí překonávat takový ten startovací odpor. A ideálně je mít to spojené s nějakým konkrétním pravidelným časem, nebo je mít navázané na nějakou činnost. Ale může to být také třeba po toaletě nebo po ranním čištění zubů, si uděláme nějaký protahovací cvik. A dneska bych chtěla připomenout, že velký význam má pravidelný předklon. A nemusím dosáhnout prsty až na zem. Ale na chvilku v tom předklonu vydržet a nechat váhu vlastního těla, která mu pomůže v tom protažení.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobré páteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. 3 dny nacvičovali v dukovanské jaderné elektrárně a okolí vojáci její obranu před možným napadením. Podobná cvičení se tam konají pravidelně a jednou za 2 roky se do nich zapojují i aktivní zálohy. Kromě bojových operací vojáci trénovali i spolupráci se záchranáři.
1: Silnici v lesích nedaleko dukovanské elektrárny halí dým. Slyšet jsou nejenom výbuchy, ale také sténání raněných. Pomoc je ale okamžitě na místě. Zapojují se hlavně vojáci, ale také záchranka. Vojáci si tu vyzkouší nejenom ošetření, ale také transport raněných do nákladního automobilu. Tak čeho jsme to právě byli svědky?
2: Velitel cvičící jednotky pan podplukovník Němec. No, v současné době jsme nacvičovali, když to řeknu, spolupráci s integrovaným záchranným systémem, konkrétně teda se záchrannou zdravotní službou. My jsme měli incident, že došlo k dopravní nehodě přesunujících se vojáků a potom jsme vlastně poskytovali první pomoc a vyžadovali si, když to řeknu, asistenci zdravotní záchranné služby.
1: To, co jsem teď viděl, ale byla pouze malá část celého toho cvičení. Vojáci jsou v Dukovanech už od úterý a ten rozsah toho, co tu dělají, je daleko širší.
2: Cvičení SIGAR takové je zaměřeno na ochranu objektu kritické infrastruktury. Konkrétně v našem případě teda se jedná teďka o jadernou elektrárnu Dukovany. S tím, že jsme nacvičovali různé hrozby, které v podstatě jsou dneska, když to řeknu, postaveny na aktuálních scénářích, které se vlastně dějí, když to řeknu, v Evropě i mimo Evropu.
1: Do cvičení se zapojilo 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme půl čtvrté a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. No a my se vypravíme opět o nějaký ten rok, nebo spíše staletí zpět v čase. Síto je do dneška velmi užitečná věc. Dříve lidé přesívali mnohem více doma. No a tak měli sít celou řadu pro nejrůznější účely. A taky se jim všelijak možně říkalo. Pár desítek výrazů pro síto má v dnešní bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o tom, jak se také říkávalo sítu. Síta sloužila k čištění, třídění a prosévání sypkých potravin, hlavně mouky. Byla od nepaměti rozmanitá podle toho, co se mělo prosévat. Bylo síto žitné, koukolné, na mouku, ale objevovaly se i názvy jiné. A že jich po království českém bylo požehnaně. Ve slovnících 19. století najdeme také podoby nářeční, jako sejto, sajto, sejtko, ale také řičice, říčice, řídčice, řešeto, řešítko, řešato, řešátko, říč, podsívadlo, drmlík, cídice, koukolka, polokoukolka, stoklaska, hrachovka, prachovka, ouhrabečnice, žíbro, žíberko, žejbrovina, přetak či lejstřík. To všechno bylo síto, v běžné mluvě sejto, ale ve východních Čechách tok. Nepředstavujme si ale to, co dnes máme možná všichni doma, tedy sítko na sypaný čaj. Za našich pradědů mělo síto průměr aspoň 30-40 cm a skládalo se, z jak jest psáno, plochy dírkované a dřevěným lubem opatřené. Z hlediska funkce se rozlišovaly dva hlavní typy. Síto na mouku, užívané ke kuchyňským pracím, a síto na obilí, určené k čištění zrna po výmlatu. Oba typy bývaly tvarově přibližně stejné. Síto na mouku ale bejvávalo menší a mělo podstatně hustší pletivo. Plášť byl z dřevěné dýhy, válcovitě stočené, s konci přeloženými přes sebe a spojenými hřebíčky, drátem nebo prošitými provázkem. Pletivo, skrz které se prosívalo, se nejčastěji vyrábělo z drátu, strun i žíní. Některé doklady hovoří i o řídkém plátnu. Pro zpevnění byl někdy pod pletivem napnut jeden či několik drátů. No a příště v pondělí o tom, jak to bylo před válkou.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhá dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vlado, řekni fór.
1: Chlapi v hospodě si u piva povídají o všem možném i nemožném a jeden si najednou začne stěžovat. Hele chlapi, já už vážně nevím. Fakt nevím, co mám dělat. Venku je takový mráz, jo. Sněží, psa bys nevyhnal. Ale ta moje ženská pořád čučí tím oknem a čučí a čučí. No a co s tím jako chceš dělat? No já nevím, no. No jestli to takhle půjde dál, čověče, tak já ji snad budu muset pustit dovnitř.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Na Českém rozhlase Vysočina nám dospíval Karel Gott.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Krátce před 16:15 určitě máte chuť na něco dobrého, anebo možná přemýšlíte nad tím, co si uděláte o tomto víkendu. Dnešní dobrotu si můžete právě dát i jako pozdní snídani, pěkně si poležet a pak si nechat přinést do postele čerstvé palačinky. Zní to opravdu skvěle. Nebo si je necháme po obědě jako sladkou tečku. Každopádně ty dnešní budou krásné a nadýchané. Jak na ně, to vám právě teď prozradí kolegyně Dáša Kubíková.
2: Oblíbená jídla většinou vaříme stále dokola. U nás tedy určitě a většinou nás neomrzí. A tak je to i s palačinkami. Ráno, v poledne, večer, v pátek i ve svátek můžeme je kdykoliv. Svůj recept už máme, ať vaří kdokoliv z rodiny, a je v něm pro rychlejší a snadnou přípravu prášek do pečiva. Ovšem v krásně nadýchaných palačinkách od Milady Svobodové z Bystra z Budky do Brůdky na samém okraji Třebíče prášek do pečiva nenajdeme.
3: Já dělám palačinky, které jsou trošičku víc nadýchané, než jsme zvyklé. Takže palačinku, kterou začínáme klasicky vajíčko a mléko, já rozdělím vajíčko na bílek, žloutek, ten bílek si vyšlehám. Pak už klasicky udělám těsto, žloutek s mlíkem rozšlehám, do toho dám mouku hladkou a polohrubou na půl, v takové konzistenci, aby to nebylo příliš husté, ale samozřejmě ani moc řídké. Přesně ta konzistence akorát. No a pak už do toho namíchám ten bílek bez prášku do pečiva. Opravdu to nakypří jenom ten bílek a udělám z toho krásné palačinky, které promažu buď to marmeládou nebo smetanovým krémem, šlehačka tvaroh s vanilkovým cukrem. Co kdo má rád?
2: Palačinky jsou skvělé i se samotným džemem, ale když si podle paní Milady Svobodové přidáme i vyšlehanou smetanu s tvarohem, oslazenou vanilkovým cukrem, není potřeba už vylepšovat vůbec nic. Tak si také dejte a dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Po víkendu zahájí sezónu venkovní koupaliště v Třebíči. Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Evropská komise řeší možný střet zájmu Andreje Babiše s ANO. Do Česka poslala další dopis. O víkendu čekáme spíše jasné nebe s teplotami až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. První venkovní koupaliště na Vysočině zahajuje o víkendu provoz. Třebíčský areál Polanka bude otevřený od zítřka od 10 hodin. V areálu teď podle ředitele Jiřího Nováka finišují poslední přípravy.
2: V podstatě bazény připraveny, máme spuštěný samozřejmě ohřev, což nám teď dělá asi největší, nebo způsobuje největší komplikace, protože jsou samozřejmě ještě chladné noci, takže snažíme se teď dohřát vodu na co nejvyšší stupně a víceméně jenom finišujeme s drobnými úpravami.
0: Stát možná prodá pardubickou Explozi. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
3: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explozi prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a České armády.
0: Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastupitelství při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmu. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená.
1: Sport.
0: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je 7 útočníků. Mezi nimi jsou například Tomáš Chorý, nováček Kristof Kabongo, anebo Jan Kuchta. Co rozhodlo pro povolání spartianského útočníka Kuchty, vysvětluje trenér reprezentace Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno. A pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
0: Dohromady je v předběžné nominaci fotbalové reprezentace 29 jmen. Po přípravném zápase s Kosovem, který Češi sehrají 31. května, budou 3 hráči z kádru vyřazení.
1: Počasí.
0: V Humpolci mají 20 stupňů, v Dukovanech teploměr ukazuje 21. Dnešní noc bude převážně jasná a teploty neklesnou pod 6 stupňů. Sobotní dopoledne čekáme také jasné s postupným přibýváním oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší víkendové teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Počítejte se zdržením na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 149. kilometru u Velkého Meziříčí se stala nehoda a stojí to tam.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři, jo, tak to jsou trošku blázni, ale hodně už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů. Výborně, takže světlo do vašich životů ideál všem.
3: No, tyhle jsem vstával ve čtyři, takže ano. To vím.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhej díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty
1: a jenom
0: jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem jsi pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak
1: klasicky.
0: Dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých... No, ty doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let. 17.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je
0: ano.
1: V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku, paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky, jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře.
1: Jo.
0: Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, u nás
2: teď
3: to nemá
2: mluvili...
3: kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama o sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, nastaranou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku.

0: je to?
1: Tak ani při troši dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
0: Já taky nevím.
1: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
2: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
3: Co to je?
2: Nebyl, odpovídám.
3: Byl.
2: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
3: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
2: To ti také řekli odvodně.
3: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
2: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
3: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochválil, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já pám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
2: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuješ si to?
3: Moc ne.
2: Ale byl jsi tam.
3: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
2: No,
3: on na návštěvě permanentně skoro.
2: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
3: Já si to myslím.
2: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
3: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
2: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
3: Jo, to s čichem souvisí nějak?
2: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
3: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
2: Radši jdeme o to. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě, já ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: Řek,
2: měli
1: řekni.
2: Bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme se a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Oh, slečno. Jste mě nepoznala? Čochtan. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvit. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my Hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k Tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi ušmrncnuto.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.
5: Na poplach mi hrudi buší.

0: Býval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět nás paměť.
1: Jo,
0: do dneška ti
1: taky
0: to
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Nebrzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co lautr co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, lautr co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariete Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900. Tak pokud se neprovoláte, napište nám SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriády. Zelená vlna Vysočina.
3: Přinášíme mimořádnou zprávu z dálnice D1. V pražském směru u Velkého Meziříčí se na 149. kilometru stala nehoda a úsek je tam uzavřen. Vytvořila se tam pomalu popojíždějící kolona. Ucpaný je i úsek od Tasova na Petráveč a část Velkého Meziříčí, kam řidiči z dálnice sjíždějí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme to, recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj šípky,
1: ano.
2: A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadí můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doma radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Ulíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl,
2: halo.
1: Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia.
2: Jo.
4: A Patrika Rozehnala,
1: my taky
4: šéfa
1: zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Sokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné, těšit se. Já se těším rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako ne? Na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věci.
6: No lidi. Právě, ne? Zejména ta ne? Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Pak jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali. No.
7: Stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivný děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošku vám povídá, musíš. Jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. A ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty jsi jel poprvé s Čedokem?
2: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
2: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal. No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to B, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo...
1: Kým to uzavřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já... Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To je samý B.
1: Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, a já fakt jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udáhnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych... tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakýmácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak... řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nové Město po 10 letech jednání získalo pozemky pro rozvoj školky. Jihlava pořídí do 2 ulic nový mobiliář. Výbuch v závodu MOL v Maďarsku zabil 1 člověka a 7 dalších zranil. O víkendu čekáme spíše jasné nebe s teplotami až 25 stupňů. Pravidelné zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Plná vlastnická práva k pozemkům u školky na Žďárské ulici získalo Nové Město na Moravě. Dosud mu patřily ze 3/4. Zbytek teď dostane od státu bezúplatným převodem. Podle místostarosty nestraníka Jaroslava Lempery jsou parcely klíčové pro rozšíření školky. Radnice o ně proto usilovala 10 let.
3: Město bude 100% vlastníky těchto 9 pozemků a bude moct bez problémů dojít k dalšímu rozvoji mateřské školky. To si myslím, že je velký úspěch, přestože to trvalo velmi dlouhou dobu.
2: Nové lavičky, stromy nebo květináče chce do ulic Benešova a Palackého osadit vedení Jihlavy. Obnova mobiliáře má zlepšit prostředí v centru města. Úpravy chce Jihlava podle primátora Petra Ryšky z ODS dělat postupně.
4: Všechno to bude tam nabíjat postupně a samozřejmě bude se muset hledat trošičku tím, že to je vlastně mobilní, tak budeme hledat tu přesnou polohu, kde by tady ten mobiliář tam měl být.
2: Při výbuchu v petrochemickém závodě MOL v Maďarsku zemřel 1 člověk a 7 dalších je zraněných. Podle lékařů už ale nejsou v ohrožení života. Potvrdil to ministr hospodářství a energetiky Ištván Kopitáň. Na místo dorazil jen několik hodin po tragédii. Příčinu exploze úřady vyšetřují.
5: Ministr Kopitáň ujistil, že vyšetřování bude velmi důsledné a společnost MOL aktivně spolupracuje.
6: Naším úkolem je zajistit, aby se takové nehody nestávaly a firmy jim předcházely.
5: K výbuchu podle úřadů došlo při opětovném spuštění provozu po plánované údržbě. Lidé na sociálních sítích sdíleli videa a fotografie černého kouře i plamenů stoupajících ze závodu. Hasičům se oheň podařilo dostat rychle pod kontrolu. Minimálně jeden ze zraněných zaměstnanců má těžké popáleniny dýchacích cest. Na místo dorazila také mobilní laboratoř pro kontrolu ovzduší. Úřady tvrdí, že veřejnosti zatím žádné nebezpečí nehrozí. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté mají po tréninku na sobotní zápas mistrovství světa se Slovenskem. Na ledě byli všichni. Češi se Slovenskem utkali na světovém šampionátu naposledy před 3 roky. Pokračuje obránce Michal Kempný.
7: Opravdu jako upřímně, já jsem proti Slovákům těch zápasů jako větších moc neodehrál. Tak už čekám skvělý zápas, samozřejmě, blížíme se do finiše té skupiny a každý bude důležitý. Na nějaký emoční výlevy asi není prostor, takže já věřím, že to dopadne dobře.
2: A basketbalistka Eliška Hamzová odehrála zatím nejlepší zápas ve své premiérové sezóně v zámořské WNBA. Při vítězství Minnesoty nad Torontem 172 zaznamenala ve svém třetím vystoupení 4 body, 6 doskoků a 2 asistence. A to jen za něco málo přes 5 minut na hřišti.
1: Počasí.
2: Nejprve aktuální teploty, v Pelhřimově je 19 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 20. Dnešní noc bude převážně jasná a teploty neklesnou pod 6 stupňů. Sobotní dopoledne čekáme také jasné s postupným přibýváním oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší víkendové teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 v pražském směru u Velkého Meziříčí od 145. kilometru po nehodě stále stojí. Kolona sahá až na 150. kilometr. Ucpané jsou i objízdné trasy. Pokračuje jeden z řidičů s apelem na ostatní.
8: tak aby nesjížděli na velký meziříčí, který je totálně ucpaný, a ještě sjížděj od Tasova po té staré silnici, což je přes Petráveč a dolů, takže tam je to taky ucpaný. Takže tady se nikdo nedostane ani do školky pro děti, ani do školy.
2: Nehoda se pak dále stala ve Stříteži na železničním přejezdu a na Pelřimovském obchvatu při výjezdu na Kamenici nad Lipou. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Stejně jako každý rok, tak i letos se ve venkovním areálu Dobronínské základní školy pořádá zahradní slavnost. My už tam máme i regionálního stopaře Adélu Zachovou, která nám za pár okamžiků popíše, jak to přímo na místě vypadá.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Skončilo třídenní vojenské cvičení v jaderné elektrárně Dukovany. Zaměřené bylo na její obranu před možným napadením. Zapojilo se do něj 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany. Festival ZUŠ Open pokračuje na Vysočině dalšími akcemi. Dnes od 18 hodin zazní duchovní hudba v podání žáků z celé Vysočiny v poutním kostele na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. V neděli se pak od 14 hodin připojí i umělecká škola v Náměšti nad Oslavou, která se představí na tamní farní zahradě. O klienty domova ve zboží na Havlíčkobrodsku se pomáhají starat i odsouzené ženy ve světelské věznici. Do organizace dochází na praxi. 10 odsouzených tam teď absolvuje kvalifikaci v oboru pracovník v sociálních službách. Tamní věznice je první v Česku, která propojila teoretické vzdělávání s praxí, říká ředitelka nápravného zařízení Monika Myšičková.
2: Zájem byl obrovský, asi 70 žen, ale z toho jsme tady museli vybrat jenom tu úzkou skupinku do těch 10 žen.
1: Tématu se v reportáži vrátíme už za chvíli. Škola v Lipnici nad Sázavou slaví 100 let, v 10 hodin odpoledne už odhalila kamenný pomník na své zahradě. Od 6 hodin večer pak bude v kostele svatého Víta za školou i mše svatá. Program bude pokračovat i o víkendu. Obce na Pelhřimovsku plánují velké propojení vodáren, chtějí dosáhnout na pitnou vodu ze Želivky. Pro západ a jich okresu proto samosprávy prosazují vznik vodárenské trasy, která propojí Pacov, Černovice, Kamenici nad Lipou, Žirovnici a Božejov s Pelhřimovem. Pokračuje starosta Černovic Jan Brožek z KDU-ČSL.
3: V podstatě se zokruhuje de facto celý jih okresu Pelhřimov. Ty náklady jsou obrovské. Dneska jsou počítány na zhruba 700 milionů korun.
1: Potravinová banka na Vysočině má nové sídlo. Z pronajatých prostorů v Letči nad Sázavou se přestěhovala do vlastního zázemí ve Světlé nad Sázavou. Nachází se v třípatrové budově bývalé sklárny v Komenského ulici. A na závěr letní tečka. O víkendu jako první na Vysočině zahájí sezónu venkovní koupaliště Polanka v Třebíči. Lidé se budou moct vykoupat zítra od 10 hodin dopoledne. Takové jsou nejdůležitější zprávy z regionu. Sleduje je pro vás Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

zu Beginn.

0: Krátce před 17:15 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Místo vězeňské cely péče o mentálně postižené. Odsouzené ženy ze světelské věznice chodí nově na praxi do domova ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Učí se tam práci v sociálních službách a připravují se na život po propuštění. Věznice ve Světlé nad Sázavou je první v Česku, která podobnou spolupráci navázala. Umožnila to změna zákona o sociálních službách z roku 2024, díky které můžou v těchto zařízeních zaměstnávat i některé lidi se záznamem v rejstříku trestů.
1: Jde určitě o to se vlastně o klienty starat tak, že je koupené, že vlastně ty intimní služby, že jo, přibalování, jídlo, co se týče vlastně, když je volný čas, tak nějakou tu zábavu, hrajeme Člověče nezlobce.
2: Odsouzené ženy zrovna pomáhají s výdejem obědu, paní Markéta ale popisuje i další činnosti, na kterých se v domově ve Zboží podílí.
1: Určitě si myslím, že to je hodně velká zkušenost do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsme odsouzený, tak vlastně jsme strašně rádi. Chceme poděkovat paní ředitelce, že nám dala tu šanci. A určitě si myslím, že se dá napravit každý a do budoucna by to bylo úplně super, kdyby jsme mohli v našem místě bydliště dostat nějakou takovouhle práci.
2: Podobně jako Markéta vidí svou možnou budoucnost v sociálních službách i Šárka s Evou.
3: Je prostě na nich úplně skvělý vidět, když dají těma očima ten výraz, že mají radost, že vás vidí znova.
4: Určitě já bych chtěla dělat s dětmi, protože máme s manželem pěstounské péči s Dan. Je postižený, takže bych chtěla ve stacionáři nebo tak.
2: Odsouzené ženy teď představují velkou pomoc také pro domov ve Zboží. Zaměstnanců v sociálních službách je dlouhodobě nedostatek a každá pomocná ruka je tak podle ředitele domova Jana Tourka znát.
5: Když tyto lidé prostě pracují a pečují o ty naše klienty, tak ti naši zaměstnanci zase mají víc volného času na to, aby prostě řekněme tady se zvyšovaly aktivity volnočasové, že prostě se s tím jde na procházku, jde se prostě malovat, jde se což nějaká věc. To samozřejmě bomba pro nás. Jo. Už vlastně i vlastně z reakcí zaměstnanců vidíme, že si dovedeme představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně.
2: S ženami, které teď na praxe do domova dochází, ale Jan Tourek do budoucna počítat nemůže. Nepochází totiž z Vysočiny.
5: To je o tom, že prostě pomáháme prostě nějakým velkým městům a podobným zařízením ve velkých městech, kde prostě ten nedostatek těch pracovníků v sociálních službách je opravdu akutní.
2: Domov ve Zboží tak teď funguje v uvozovkách jako tréninkové středisko pro odsouzené ženy, které naučí potřebné úkony v sociálních službách. Ředitelka věznice Monika Mišičková už ale zaznamenala i zájem dalších organizací.
6: Mají o to zájem ředitelé domů seniorů z Prahy, z Děčína, z Chomutova. Budou se stávat garanty té odborné péče v rámci praxi a dále chtějí navázat na spolupráci při zaměstnávání jak odsouzených žen, tak odsouzených mužů.
2: Celkem do domova ve Zboží dochází 10 odsouzených žen, které vedení věznice vybralo i na základě toho, jaký druh trestného činu spáchali, aby se na ně vztahovalo rozvolnění bez úhonosti. Ze Zboží Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Dobronínská základní mateřská a komunitní škola si připravila tradiční zahradní slavnost. Je to takové setkání rodičů, žáků, pedagogů a také vedení školy. Představí se nejen žáci se svými vystoupeními, ale zjistíme, co nového se ve škole vybudovalo.

0: například, jak škola upravila učebny pro žáky, takže jsme si prohlédli venkovní učebny a pan ředitel nám poprvé ukázal i zcela nové hřiště s umělým povrchem. No a ještě na závěr celé zahradní slavnosti potom vystoupí kapela Demons of Desire.
1: Je připraveno něco i pro mladší a menší děti?
0: Ano, určitě. Pro ty tu byly připravené různé tvořivé dílničky, kde si mohli něco vyrobit. Zároveň tu jsou i stánky s občerstvením, takže děti i dospělí si stále mohou dát něco dobrého. No a veškeré peníze, které se na této akci vyberou, tak ty potom poputují do školy.
1: No už víš, jak s penězi nakonec škola naloží?
0: Škola sice, jak už jsem zmiňovala, několik učeben opravila, ale vždycky je co zlepšovat, takže i škola by chtěla zlepšovat, proto veškerý výtěžek, ať už z prodeje výrobků, rostlin, občerstvení, využije potom škola na opravu cvičné kuchyňky pro děti.
1: No my jsme právě teď slyšeli regionálního stopaře Adélu Zachovou, která vyrazila do Dobronína na zahradní slavnost. Děkujeme za informace a naslyšenou.
0: Děkuju, hezký večer.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji a máme krátce před půl šestou. Organizátorka Žiklin Sílová a závodníci Michal Škornička a Milan Sopek byli dnes hosty Joži Koláře. Bavili se o dřevorubecké soutěži Eurojack 2026, která se tento víkend uskuteční v Jihlavském amfiteátru. Joža se ptal, jaké disciplíny diváci uvidí.
1: Tady v Jihlavě v kvalifikaci budeme mít tři povinné disciplíny. Ty jsou povinné na každém závodě. Ať už finále, kvalifikace v kterékoliv zemi, a to jsou přesekání ležícího kmene, anglicky se tomu říká underhand, pak je tam řezání ruční pilou velkou, což je single buck, a pak se musí pánové a dámy ukázat s motorovou pilou a budou mít disciplínu létající kotouče nebo kolečka, kde musí z volně stojícího kmene odřezat motorovou pilou 20 koleček a neměl by jim ten kmen spadnout.
2: Kolik dřeva je potřeba na to připravit jakoby na ty závody samotné? Kolik stromů padlo?
1: To já vám neřeknu, to dělá kolega, ale byl to kamion plný špalků osoustružených, a kůlu na ještě disciplíny finální, nedělní, takže hodně.
2: Michale, na jakou disciplínu vy se nejvíc těšíte?
3: Já mám asi dvě nejoblíbenější, ta underhand, to je ten ležící kmen, a single buck, ta velká kaprová pila, jedno možná. Jsou taky dvě moje nejsilnější asi disciplíny.
2: A Milane, jak to vidíte vy?
4: No já mám nejradši asi ten underhand, protože s tím single buckem to se spíš ještě peru.

0: A na to se hodně těším ještě na lítající kolečka.
1: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našich internetových stránkách, no a zítra po 11. hodině vám přineseme na Českém rozhlase Vysočina taky souhrn všech rozhovorů uplynulého týdne.
2: Den v kraji.

0: Máme krátce po půl šesté a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, jistě vám neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý měsíc duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní trakturek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se stala paní Marie Fenešová z Karlových Varů a takhle probíhalo včerejší předání výhry.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
5: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
1: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
5: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný trakturek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
5: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu. Hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
5: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
5: děkuji.
6: Nejlepší.
5: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
5: No.
2: Tak. Sešlápnete brzdový pedál.
5: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta.
3: Jdete brzdový pedál.
2: Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
1: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktýrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
1: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
5: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
1: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
5: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
1: A budete mu nějak říkat?
5: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
1: Nejvíc nadšený z celé rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
1: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
7: Kráska. A má bude sedět Peti, to je červená.
1: Splněný sen, jarní.
7: Jo.
1: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Fotky a video z předávání traktůrku najdete také na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
8: Velká jarní soutěž.

0: chovatilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 6:45 a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď také zdravíme meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne i vám.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se podívat na dnešní počasí v noci. Jaká noc bude a jaké ranní teploty nás čekají?
2: A to oblačno nebo polojasno, které teď by postupně během noci se mělo rozpustit, případně teď ještě večer a přes ty kupovitá oblaka může přejít ještě oblačnost nejvyšších pater, ale to by měla být průsvitná a i ta by se měla během noci rozpustit, takže zítra ráno by mělo být postupně jasno a během noci klesnou teploty mezi 11 až 8 stupňů Celsia v údolích nebo při bezvětří a ty ranní minima budou i kolem 7 stupňů Celsia.
0: Přes den ale už asi bude výrazně tepleji.
2: Ano, bude, ty teploty by měly vyšplhat mezi 22 až 25 stupňů Celsia, což je o nějaké zhruba 2 stupně výš, než byly ty dnešní maxima. A zítřek bude zpočátku právě, jak se v noci vyjasní, tak jasný nebo polojasný a v průběhu dopoledne postupně oblačnost znovu přibyde a znovu ta kupovitá, tak jako dnes a čekáme převážně oblačno a zase zpátky k večeru ta oblačnost bude ubývat, bude se rozpouštět a noc potom a na neděli, by měla být zase spíše jasná.
0: No pojďme se podívat ještě taky na nedělní počasí. Bude neděle ještě o něco teplejší než sobota?
2: A měla by být teplejší, ta maxima by měla být mezi 24 a 28 stupni Celsia a to i přesto, že i když ráno bude a dopoledne bude malá oblačnost, tak se během dne opět udělá oblačnost kupovitá a ve večerních hodinách se na severovýchodě kraje v té kupovité oblačnosti mohou vytvořit i nějaké přehánky, případně i nějaká bouřka a ale ty teploty stihnou vyšplhat tady do těch letních hodnot.
0: Počasí nám na víkend předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. I vám přejeme hezké dny volna a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dnešní den v kraji je u konce a my pro vás máme další program úderem 18. hodiny, kde vás čekají aktuální zprávy a po nich taky dechovky pro Vysočinu dnes s kolegou Jožou Kolářem. Já vám přeju hezký víkend.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Domov ve zboží na Havlíčkobrodsku má praktikantky ze světelské věznice. O víkendu zahájí sezónu venkovní koupaliště v Třebíči. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci i Češi, přišli taky protestující. O víkendu čekáme spíše jasné nebe s teplotami až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. O klienty domova ve zboží na Havlíčkobrodsku se pomáhají starat i odsouzené ženy ze světelské věznice. Do organizace dochází na praxi. 10 odsouzených tam teď absolvuje kvalifikaci v oboru pracovník v sociálních službách.
4: S náma i spolupracují, když jsme se naučili, že třeba podají ruku, tak jim podáme tu ruku. Hlavně nám pomáhají i při tom jídle, když je krmíme, takže jako fakt je to super.
5: Popisuje jedna z praktikantek ze světelské věznice, paní Šárka, že s klienty už stihli navázat poměrně dobrý vztah. Podle ředitele domova ve zboží Jana Tourka jsou za pomoc rádi, ale i zaměstnanci.
6: Už vlastně i vlastně z reakcí zaměstnanců vidíme, že si dovedeme představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně a dalších segmentech vlastně naší práce.
5: O podobný projekt zapojení odsouzených do sociálních služeb nebo přímo o jejich zaměstnávání po propuštění už má navíc podle vedení věznice zájem více organizací z celého Česka. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: První venkovní koupaliště na Vysočině zahajuje o víkendu provoz. Třebíčský areál Polanka bude otevřený od zítřka od 10 hodin. Lidé budou moct přijít o víkendech i ve všední dny v závislosti na aktuálním počasí. V areálu teď podle ředitele Jiřího Nováka finišují poslední přípravy.
7: V podstatě bazény připraveny, máme spuštěný samozřejmě ohřev, což nám teď dělá asi největší, nebo způsobuje největší komplikace, protože jsou samozřejmě ještě chladné noci, takže snažíme se teď dohřát vodu na co nejvyšší stupně a víceméně jenom finišujeme s drobnými úpravami.
3: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
8: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
9: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
10: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
9: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
11: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
9: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
12: Zatím velká činnost a radost.
9: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
12: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
9: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026.
3: Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na zápas proti Slovensku. Ten bude prestižní i pro útočníka Matyáše Melovského, přestože se narodil 11 let po rozpadu federace.
13: Dodnes, že jo, máme hodně blízko k těm Slovákům. My Češi to máme zakořeněné, že jsme jako my ti favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky, že jo, spoustu šikovných hokejistů, teďka, jo, Jura Slavkovský měl parádní sezonu v NHL, ten tady teda naštěstí není. Snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduché.
3: A fotbalisty Manchesteru City po 10 letech opustí trenér Pep Guardiola. Španělský kouč dovedl klub ke 20 trofejím, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů.
2: Počasí.
3: V Jihlavě teď je 21 stupňů, v Černovicích a Vatíně 20. Dnešní noc bude převážně jasná a teploty neklesnou pod 6 stupňů. Sobotní dopoledne čekáme také jasné s postupným přibýváním oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší víkendové teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: U Velkého Meziříčí na dálnici D1 ve směru na Prahu od 148. kilometru dál neprojedete. Po nehodě se tam tvoří kolony a počítejte se zhruba půlhodinovým zpožděním.
2: Zelená vlna

0: S Budvarkou volá trubky hlas, na telefon volá Honza z Brna a já ho vítám o našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Rekovek pro Vysočinu a vybral jsem tam dneska písničku s řečickou kapelou, jmenuje se Slavíček a bude pro tebe ta písnička a pro ty moje kamarády od Batelova až po Lanžhot. Pošleme to Kubovi do hlavy do taktíku, manželům Lecetovým do Skály, Lídě do Kaly, Lubošovi do Sedlejova a všude tam, kde moji kamarádi Rekovkou jsou.
0: Dobře, tak všechny zdravíme i tebe a posíláme písničku. Měj se hezkým, ahoj.
1: Díky, Jožko, ahoj.

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazena. Pojďme se podívat, kdo se dovolal na číslo 22 155 49 99. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, já vás zdravím a prosila bych písničku pro paní Jaroslavu Jirsovou, která slaví své narozeniny a popijeme tady s ní vínečko, tak jí přejeme hlavně zdravíčko, zdravíčko, štěstí, klid a pohodu. A ještě bych chtěla popřát Pepovi Zelenému, ať se nám brzo vrátí, ať se uzdraví. Mm-hmm. Jinak vám za všechno moc děkuji. Naslyšenou.
0: Nemáte vůbec zač. Já zdravím, gratuluji, dejte se hezky na zdraví a posíláme malou českou ano. dechovku s červenou sukínkou. Tak ať se líbí. Ano, hezký děkuju. Večer. Nemáte vůbec zač.
1: Taky. Na shledanou.

0: Bohuška z Poděšina teď vítám v našem vysílání a přeju mu hezký podvečer. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím a vítám v rádiu v Poděšině. A zahráli bychom včerejšímu svátku Monikám. V Sirákově mám neteř Moniku, tak by to bylo do Sirákova Monikám, do Poděšína Monikám. A dneska má svátek Emil, to je spolužák z Níškova jeden. A zítra má Vladimír, zítra je Vladimír, tak to má zase od bratránka syn, tak ze Sirákova Vladimír Novotný. Mm-hmm. Tak Vladimírům, Monikám a Emilům. A v neděli mají Jany, tak kdybych zapomněl, tak ještě Janám taky. A zahrajeme jim a přeju jim všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a lásku. A zahrajeme jim od Březovanů Dojdi dívča k nám.
0: Výborně, píseň je připravená, všechny zdravíme a písničku posíláme tobě. Díky za telefonát, hezký večer a měj se pěkně. Ahoj.
1: Já taky děkuju za zahrání.
0: Nemáš vůbec zač.

0: Bankovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Tak a taky s Jardou Zdači, z kterého vítám tímto v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, já dám nejprve pozvánku, my jsme se už o ní bavili v těch poledních písničkách, je to na zítra do Telče na náměstí Zachariáše z Hradce a jmenuje se tohleto setkání vlastně Majovky, folklorní setkání a má to jak dopolední část, tak i odpolední část, takže já dám nejprve tu dopolední část od 10 do 11. Kvíteček a Kvítek z Telče a Krahuláček z Krahulčí. A odpoledne od 14 do 16 hodin brněnský Valášek, Šalanček ze Šale a Podjavořičan tež. A závěrem programu bude kácení máje a součástí vlastně od 10 do 16 jsou i farmářské a řemeslné trhy. Takže je to, myslím, krásný typ na ten víkendový den, který má být hezký, takže já myslím, že to nebude mít chybu, Jožko.
1: Určitě, tak ještě jednou řekni, kdy a kde.
2: Je to na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči a zítra 23. května jmenuje se to teda Majovky folklorní setkání a vlastně říkal jsem ty dvě části, to doufám, že jsem to řekl srozumitelně, jsem si to každý zapamatoval.
1: Určitě, bezva. Díky moc a teď pojďme za muzikou.
2: A teď jdeme za tou muzikou, my jsme tam vybrali ta směsku s Mlčankou a já ji pošlu Liduše do Kališ, Elišce do Dačic, Růžence do Růžené, do Batelova, Věře a Mirkovi a Pepovi, ještě Milovi do Hořebníka, ještě ji pošlu Věře do Peleřimova, protože tam je dávala taky v týdnu několikrát zahrát. Jožko, směska bude taky pochopitelně pro tebe. Přeji příjemný poslech, Jožko, a zase naslyšenou.
1: Děkuji za pozvánky, měj se hezky a naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu jsou připraveny splnit další telefonické přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mohl zahrát písničku Ty falešná frajárko mojí sestry Janě Dosazomína a ještě mojí otci na manželce taky Janě mají v neděli svátek. Mm-hmm. A byla by to písnička i pro vás a děkuju moc krát.
0: No nemáte vůbec zač, vy jste říkala, jestli bych mohl, no co myslíte? Samozřejmě, můžu a moc rád pouštím.
1: Tak děkuju, ano.
0: Není zač, děkuju. Moravanka a falešná frajárka. Naslyšenou, hezký večer.
1: Nasledanou.

Dechovky pro Vysočinu plní i vaše přání. Z SMSek napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň Mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků na číslo 90 011 04. Pište prosím bez diakritiky, bez háčků a čárek, a jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Tak prosím, abyste zahráli naší mamince do nebíčka bílé konvalinky, která měla ráda. Měla by dneska svátek i narozeniny. S láskou vzpomíná dcera Vlasta a celá rodina.

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazena a já zdravím paní Marii Doplařimová. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům. Prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču, jejího přítele, pro Lidušku do Kališ, Věru Linhartovou do Vokova, Káju Štěpánovou do Humpolce. Teď bych ještě chtěla Marušku Dederovou a Marušku Klokočkovou do domova důchodců pro Seči Obořišti a pro ty naši partu dechovkářů a taky pro vás, pane Jožo. A děkuji vám, že jste mě vzal do vyspání. Děkuji vám
0: mnohokrát. Já taky moc krát děkuji a posílám Hustopeckou dolinečku s Tufarankou. Může být?
1: Ano, může. Děkuji, hodný.
0: Nemáte vůbec zač. Hezký večer a naslyšenou.
1: Vám taky. Ano.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A pojďme za dalším posluchačem. Hezký večer.
2: Dobrý večer, tady je Jarda z Nadějova. Pane Jožo, prosil bych, dejte tam něco od Galánu.
1: Mm-hmm. Galáni z Přibyslavy jsou připraveni s písničkou Dojdi za mnou. Pro koho bude děkuji. Písnička?
2: Pro Radost.
1: Výborně, tak ať se líbí. Mějte se hezky, pěkný večer.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.

A pojďme splnit zase jedno písemné přání z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Zahrajte pro moji milovanou Haničku nějakou hezkou písničku od Jošky Černého. Moc se na ní těším. Pepa. Připravená je písnička právě od tohoto sympaťáka. Joška Černý na kyjovských lukách.

0: Do Třebíče v tuto chvíli zdravím paní Slávku a vítám je v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, a všem posluchačům, kteří poslouchají tento krásný pořad. Dneska nechávám zahrát už k nedělnímu svátku Janičkám, a to Janičce Pavličkové z Koječina a Janičce Přibylové z Vyskytné. Samozřejmě i pozdrav patří jejím manželům, Květoslavovi Pavličkovému a i Járovi Přibylovýmu. Nechávám zahrát od Veselky Čas léta vzal a přeji vám všem hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a ať se vám všechno daří. To vám posílá Slávka z Třebíče a někdy zase naslyšenou. Děkuji, pane Jožo, na zvedanou.
0: Nemáte vůbec zač. Zdravíme vyše zmíněné dámy, zdravím i vás a posílám písničku. Hezký večer, naslyšenou.
1: Děkuji, na zvedanou.

A písnička od Veselky, která dozněla, byla určena i Milí a Pavlovi Kuňkovým do Vítovčic. Děkuje Jarka. Tak i když to byla jiná písnička, tak věřím, že Veselka potěšila. No a jelikož už se nám blíží 19. hodina, tak to znamená, že další písnička, další dechovka na vaše přání tady bude zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Takže Kolář přeje hezký večer a už teď se těší na naše zítřejší setkání. Už po 11. hodině, kdy budeme společně rekapitulovat to nejlepší z rozhovorů hostů mezi 11. a 12. hodinou v tomto týdnu. Pak nás čekají písničky pro Vysočinu celé odpoledne a samozřejmě i dechovky pro Vysočinu. Mějte hezký večer a zítra se budu těšit naslyšenou nejenom v Zalužanech na Potoce, jak o tom zpívají babouci.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 19 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlava pořídí do dvou ulic nový mobiliář. Evropa se podle ruského opozičního vůdce Chodorkovského musí připravit na další válku s Ruskem. Českou diplomacii čeká první setkání s novou maďarskou vládou. O víkendu čekáme spíše jasné nebe s teplotami až 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Nové lavičky, stromy nebo květináče chce do ulic Benešova a Palackého osadit vedení Jihlavy. Obnova mobiliáře má zlepšit prostředí v centru města. Úpravy chce Jihlava podle primátora Petra Ryšky z ODS dělat postupně.
3: Všechno to bude tam nabíhat postupně a samozřejmě bude se muset hledat trošičku, tím, že to je vlastně mobilní, tak budeme hledat tu přesnou polohu, kde by tady ten mobiliář tam měl být.
1: Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorkovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem. Řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Aby se ze studené války nestala horká, bude to podle Chodorkovského stát Evropu stovky miliard korun na výdajích na obranu.
4: Pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
5: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Tématem byly kromě rusko-ukrajinské války taky konflikty na Blízkém východě nebo vliv amerického prezidenta na světovou ekonomiku. Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru i rozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomací a novou maďarskou vládou.
2: Sport.
1: Fotbalový útočník Dukly Kevin Prince Mila dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 4 soutěžní utkání. O víkendu v Teplicích byl vyloučený za to, že po vzájemném souboji trefil nohou do rozkroku domácího obránce Denise Halinského. Pražanům tak bude Mila chybět i v sobotním duelu proti Ostravě, ve kterém se rozhodne o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově je 20 stupňů, v Přibyslavi 19. Dnešní noc bude převážně jasná a teploty neklesnou pod 6 stupňů. Sobotní dopoledne čekáme také jasné s postupným přibýváním oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší víkendové teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: U Velkého Meziříčí už se pomalu rozjíždí po nehodě pražský směr dálnice, i přesto tam počítejte s několika minutovým zpožděním.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po zprávách po 19. hodině se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Joža Kolář. Přeji vám hezký páteční večer a budu se na vás těšit zítra po 11. hodině. Ale naše vysílání pochopitelně pokračuje. Určitě už poznáváte kapelu Jelen. Společně s nimi Míša Tučná a písnička se jmenuje Spím v obilí. Také se vám líbí.

0: se to možná častěji používá v té zkrácené podobě diško.
1: Třeba právě tyhle výrazy jako diškréce, diško, nebo z francouzštiny možná mě napadá tuzer, to je všechno v oblasti obecné češtiny, nespisovné češtiny.
0: Ano, pohybujeme se mimo spisovnou češtinu. Ovšem ve slovnících, v těch větších, slovník spisovného jazyka českého a podobně, všechny tyhle výrazy najdeme, protože ty slovníky vznikaly excerpcí z krásné literatury a tam se běžně používaly.
1: Jinak spropitné na začátku s písmenem S, jako Simona, pozor na to, abychom neudělali hrubku.
0: No, k tomu bych doplněla, že dříve se tam psalo Z.
1: Takže teď už S, jinak jak to obsat, dobrovolná peněžitá odměna za nějakou službu, třeba právě v restauraci. Našli bychom ještě nějaká synonyma, kromě zmiňované diškréce, která zní tak jako starosvětsky, nebo tuzer, jsme říkali.
0: Ještě se hojně užívalo dříve tedy z němčiny přijaté tringelt.
1: Ale to se občas i použije dnes, tringel.
0: Pravděpodobně ano. A tam se, protože češtině není příliš už vlastní ta hláska G, tak se to také často vyslovovalo ská, tringelt. Z turečtiny máme přejatý výraz bakšiš. Původně je tedy perský, ale my ho máme z turečtiny. No a čistě slovanské je všimné, ale nevím, jestli se používá v tom výrazu spropitné spíš ten druhý význam slovníkový, a sice úplatek.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý. Jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Medicine Man.

0: ja niemals lehren war des...
1: Walt es sei denn, den Sie eben in der Archivaufnahme aus dem Jahre 1937 gehört haben, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 32 Jahre alt. Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
2: Waltru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas, zprávy.
4: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
5: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
4: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
6: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
4: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram, Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
7: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. Tuhle chvíli nemám takovou informaci.
4: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. Počasí. Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
8: Tak to k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
9: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu, že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
8: O pocitech.
9: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověčinu.
8: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
9: Ano.
8: Takže o ztrátě čichu.
9: Ano, přesně tak. Pak, a o tom, jak je důležitý.
8: Že či. Prostě necítí.
9: Ano.
8: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozbila někdy zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová?
1: No jejda. Jo. Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte to.
3: No prosím.
2: No máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Že neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A si tam jdeš, čím chce. Dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek, Lochnesko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Čověče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel. Vesele a zdravé.

0: víc tak jako u šaři, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čechem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čech lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž Čech souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch Čechových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: jako imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích.

0: Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
1: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsáď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
1: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
1: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
1: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
1: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úrazech hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
1: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně popisuje, konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
1: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
1: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta, říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název a je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
1: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může načas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
1: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: se to blíží. Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
1: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
0: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
2: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část, jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože jsou, nejsou specializované, ale jsou to takový
0: jsou
2: multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, no. Tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování nosu.
0: Někomu se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme. A je tam šance na to?
2: Nobelovka.
0: Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
2: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, no. Ona necítí a ten parfém cítí.
0: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
2: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
0: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
2: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
0: ano.
2: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no, tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
0: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
3: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
0: No.
2: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
0: Ano.
2: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativně, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
0: Že je to známka toho,
2: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
0: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma ztráta čichu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, posloucháte rádio?
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže
0: ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkční.
1: Pán Bůh ví, tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil. Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit.
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, našel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout a pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak když to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat, stolice nepříjemně a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, jak jsou ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si... Se...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: cloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: ano,
0: se nám.
4: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: No, posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal, i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Když

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Vesele a zdravě, tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: vás.
0: Dobrý
1: den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomom klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný,
1: ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci, takže jakoby pod kontrolou se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupné
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek léčby, ale toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost plné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka
1: já bych radila nějak kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravie a chtěla bych se zeptat paní doktorky, já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků, je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo.
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku.
0: A pokud je to 5 let, tak asi.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliózy a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio. Vždycky, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme, musíme jít na další, kdo je připraven a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy, ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak dotaz. Vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát.
1: Ano, ano. A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: Jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další, čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajdamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění. A vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výluku jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
4: Já už se s nima dlouho nehrál popravdě. Já si moc nepamatuju, když se s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili. Takže bylo by dobré to nastartovat. Teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38. Vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas and George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillu, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trampské písně.

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willy Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Julkeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářila na Portě, se staví Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

Sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší z Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porty patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsy 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Tiťourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník jablonecké Vlupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišel vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
8: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: za ní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
3: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal ihned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ač s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy... Ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, kdyby satyrik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, Já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře, zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane. Já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba?

0: telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí,

0: náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne, špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na Staré Město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, odevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty Jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není. Tady není v žádné kapse. No to pán Bůh. Snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak. A jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně. A vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek a dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvíže držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl podruhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rosenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jakýs Rousseau. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4 hraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalc edony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fí, oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

kde, kde se říčka kroutí, kde jsem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě? A hlavně, kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych chtěla popečuju, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to do nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, no. Ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? Kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdyby se o něj nepečoval, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No, že by měli jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi. To je tak skvělý klučina z té Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže jen klobouk dolů před ním. On mluvil dneska i do humoriáry. To opravdu klobouk dolů.
0: Dobře,
1: má
0: a teď rodiči, pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, kterýho člověka jakoby ten sport láká, kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k sebře ze hřbitova a byla, a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě syn vzal domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zrozenu. Tak jsme včera ještě na zrozeninu do Raspenavy, takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla a pak mě vzal synové sebou na zrozeninu jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu a samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku, cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe a jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám se třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii? No tak
0: máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No tak zítra budu prát a potom si
0: to jste zase té práce.
1: Dám odpočinu. Při tom praní si člověk odpočine. Protože to je chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: a
0: s námi.
1: A taky krásnou noc a v dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak, Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Úlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Úlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, že jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba mít tučnýho a víc pohybu, jak se říká, na čerstvém vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale helejte, je potřeba bylinky. Mm-hmm. Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír. Luštěniny, tak to jsou potraviny, které dnes všichni jíme a považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju, česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte.
1: Helejte, místo kafe, jak si dává, spoustu lidí si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě melta zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může
1: jo,
0: právě...
1: Taky na kontroly se musí chodit, samozřejmě. No. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. No,
0: A jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo, no. Mm-hmm. Jako někdo, helejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno?
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť to je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě, užívám si tomu, věřte. Vždyť tu na té krásné zemi, žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.
2: Tvůj krok je lehký jako dech,

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeji všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočníčkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla samá ruka, samá noha a byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kg. A takže mě zabíral volný čas sport a nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí, byla jsem pod lékařským dozorem při sportu.

0: Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok a jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid a já jsem smrcla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly a nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediný, co jsem mohla nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata a protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
1: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní a ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
0: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůz dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo jedna. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí, jako teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
1: No,
0: to mě chybí.
1: Ano, zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte. Tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
0: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám pořád snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si košíkovo, začutat si s dětma a takovýhle to, a mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty, ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
1: Budeme vám držet pěsti, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
0: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Taky hezký večer všem.
1: I vám.
0: A spodružám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromný a měl by být vděčný, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že i jiní se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem jí pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromnej. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Janí, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežím žádný husy, kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masažka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, 3x denně jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no.
0: A Jani, co pro vás znamená pohyb? Sport, procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek. A teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Jani, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se neblázniť, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase ší, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli svaté, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se radost.
1: A tak se snažím na život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás vedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí, takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat, to je nádherný plán, moc děkuju za ta slova, která
1: jste
0: nám přinesla.
1: Mějte se moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No já bych sem chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo? Nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tady člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině a vlastně když by jsem se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už by jsem tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak.
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělý. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, nashledanou, díky, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana, vítejte.
2: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu. Zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkový, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
1: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
2: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá, jo,
1: jestli prostě to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
2: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, a nebo takhle prostě jako.
1: No počkejte, to, no, jaká byla odpověď?
2: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale nepřiznal. Je to možný prostě, jako, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě Takže ty lidi, co jsou s vámi, takže se tam hromadu už jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele. Takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
1: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
2: No jistě, no, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí od toho, prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc, jako, jo, že prostě, a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo. Takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaké ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě těch lidí.
1: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení,
2: já taky...
1: možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
2: Je těch možností hodně. Děkuju a naschledanou a budu dále poslouchat.
1: Budeme rádi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve mně.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout, dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako
0: bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé na potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda, jo, pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Ne, neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte dostatek toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme tady na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: No vidíte to. Tak i objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
1: pro mě
0: v noční
1: lince. To je velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako v duchovně A to je taková moje meditace. No.
0: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šáhla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš se nějaký mohutější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých stoletech, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takovej symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat tu jeho kůru a tu jeho energii. Totiž stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuju za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuju pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise blue.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Stlumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Takto, pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahrádce, starala se o vnoučata, kamarátek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všecko krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najíst, tam umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít,

0: se občas s nimi sem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má, a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou. No, ale vidíte, žiju. Opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy. No a tak dál. Prostě chodím aj aspoň jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Rada jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mladí, jenom chvílku bylo, kdykoliv bylo a měl nám kdo děti pohlídat, tak prostě jsme byli na parketu, takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata, já mám pro co pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla a toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic, co jsem měla, to už jsem dětem rozdala. Ale já jsem nejbohatší člověk na světě, mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No.
1: Cítím z vašich Halo. Slov vděčnost a pokoru, krásně se to poslouchalo.
0: Ano,
1: děkujeme.
0: Je to tak, být vděčný za všecko, co můžeme, víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy a tak. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
1: Ani, ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař speciální technika,
0: ale
1: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
0: Jo, ale já hodně poslouchám, to chystáme se, ani já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, to, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk. Ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou. Ale jsem šťastná, že
1: Ani,
0: ještě...
1: A umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
0: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo. No, ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
1: Dobře, já jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
0: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko. Není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl. Tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, co je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby a ten, no a teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že, no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod dipu a pospím, takže já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že venku ten, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že, které jako člověk neudělá, že, když při různé práci, že, takže, no a manželce tak tež pomáhám, že ať se udržuje jako ten, že, takže, a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že? Takže tak
0: Pepíno,
1: asi, no.
0: Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. Na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten prácek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala... nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý den. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte
1: to
0: hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou, stromy.
1: Objímám, víte? U nás na
0: Balaš... A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do hůžky. No, to...
0: Jako do houští, myslíte? Nebo...
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže
1: ale
0: taky
1: tak
0: objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak ten, to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď samějte. A...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete
1: jo,
0: mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu chodit, jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se ho držela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím, a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili, a to už budeme končit.
1: No, vnoučata, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej. Takže já si nestěžuju, že by. Akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání, a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst, a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla. To už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu, a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí, a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí, a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila. Vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak se to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné.
1: No. Proč by to bylo neuvěřitelné?
0: No.
1: Já mám tu výhodu, že moje netes je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru
0: a taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: tam. Jo, tam jsou kontakty
0: nějaké,
1: na povědomí, doma těch kontaktů moc nemám, na povědomí jedině, když přijedou ty děti.
0: No, takže umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit, a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst, a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a takže tak zatím jsem spokojená. Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek. Takže
0: dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda, že
1: kdybych ty bolesti bylo míň.
0: Loučíme s humorem. Uzavíráme dnešní téma, Aničko, moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází, a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce, a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že si z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co? No, kdo?
2: Tady Patrik. Ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mě je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: To je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkej, až přijedu dolů. Jo, ten.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno. Vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
5: Jak malí chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak lid, no tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera nehraj si s tím ještě. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už to schlapši na úkor kučer.
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šplín.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
5: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska z DTR. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
7: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Se uvnitř. Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, hodně mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
7: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
7: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
7: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Šňůrou, a když jsem ti vyvolal, tak si vlez nějakou šňůrou.
7: No to jsem nelez.
5: Víš to, a kde jsi byl?
7: Místnosti.
5: No jenže tam se dostal samočině, ta šňůra tak kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
7: To
5: se urve.
7: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
7: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
8: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
9: no.
8: Že bychom zaspívali spolu.
9: No. Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
8: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
9: Gota. Pánové,
8: na zdraví. To není, počkej.
9: Ne.
8: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
10: 544.
8: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
9: Ale
8: počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
9: On nebude tutově doma.
8: Ještě.
9: No, není.
8: Vem si ho. Ne, teď.
9: No, tak ahoj.
8: Počkej.
11: Haló,
8: to je Karel Gott?
9: Počkej.
8: Tady je Kajzer.
10: Jirka Korn. Ahoj.
8: Co chceme, prosím tě, Karle. Dobrý večer.
10: No.
8: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
9: No, vidíš.
8: Ne? Tak to je sousto pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím. Prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló. Co se stalo?
10: Soutopin.
11: To nic. Upadlo mi mejdlo.
8: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle. My vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte. Čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
11: Tak já jedu.
8: Fajn, prima.
9: Jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
8: A možná, že jo?
9: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
8: Dobře,
9: jo?
8: A pak tě zavoláme.
9: Fajn.
1: Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neříkej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedů, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů. Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi Verulo s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už ne dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo? A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo? A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo? Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Vešlo, prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vy.
9: Slyšel, no. Méně vejte se,
8: ale já... sporách, páne. A říkal, že prostře, vy. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáče, je staré, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Hešlo,
8: tak
9: prosím
8: mu říkám,
9: vás, nezlobte se.
8: Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, viď? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dítě.

0: Ano. To jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
1: Já?
0: Ty?
1: A kdo volá?
0: Já nevím, je to mezi město.
1: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
2: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
1: Ne Prtko. Brčka.
2: Brčka. Pane Prtka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
1: Já vás... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
2: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
3: Děkuju vám, pane vedoucí.
4: Není zač.
1: Haló? Co je s tím spojením? Haló? Haló?
5: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
6: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal láhve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč jsi naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit, kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlo, herbo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
5: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
7: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce. Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty se jí ozvalo krematorium a ona, dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No já vím, že to je složitý, ale opravdu zavřete to položili. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinku. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo.
5: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
9: Jestli jsem tě probudil.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló? No, pošlete mi SMS-ku. Já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme. Jo, moment, Hergot, mě to mají nějaký hovadu. Ne, jo. Sakra. Jo. No, prosím vás, to se potom domluví. Já teď nemám, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde otevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, nech šopa přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, já to nemám sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tý, v obličeji svým. Zvedně, ježišmarja.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Dělá špatně.
2: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví. Já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No dobře,
2: ping.
3: No tak já to mačkám, ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už to vám zvoní, no.
2: No zaplať, pánbu.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte,
3: co?
2: Promptně.
3: Co?
2: Promptně.
3: Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhliku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každej vůl, tam se žedete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno, koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci být... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Kulovej.
3: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Nečekej.
3: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
9: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
9: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
8: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
9: Jo, je tady, mé je mi okna.
8: No, a jak to?
9: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Aha, tak Karel Šík, mé je okna. Co děláte vy?
9: No, tak já tak tady koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No. To já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
9: No,
8: tak dejte mi prosím vás, pana Šípa, telefon.
9: Děkuji.
8: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
10: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
8: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
10: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
10: Ano.
8: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
10: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
10: Ano, já bych to rád.
8: Jo, no to...
10: Sám potom.
8: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
10: Já
8: nevím, vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně. Je to nutný, velice nutný je to.
10: On se vypovává se mě, že na to špatně vidí. Já bylo trošku pobořenou, a to dodělá a my přijdeme, no.
8: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
10: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomila, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet, haló, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, tak já to já zazvoním, to je mama, to se dá. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, já jako řeknu, říká, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídá, no je asi 3:15. Říká, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já říká, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala, co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.
0: No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.